Rádio Spin. From a life of setbacks to a jetpack.

0: Nazdar, tady Řezník.
1: Nazdar, tady je Desát.
0: Se Sodom a Gomora a vůbec nevíme, co děláme teďka na Rádiu Spin, ale vy ho posloucháte.
2: Československá scéna Rádio Spin. Tohle písničku jsem pojíval.

Nebyl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Je ti nezažili být, i tak si hrajou na beef. I když jsou to blbečci,

0: dá do uší hip-hop.
1: Milujou mě nenavidět, mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenavidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet.

Nevíš, jaká jsme generace, nevíš, jaký to je, když odmala jede hasl. Znám lidi, kterým není ani 20, jsou schopní věcí, bys zvracel. Prachy změnili tvůj pohled na svět, o to víc se ti musí vracet. Někomu stačí

0: Rádio Spin.
1: Volám na Sibiř, babuška, vzjo v pariatky. Ledově klidnej, jak sopka z Kamčátky.

0: Spin Talk.
1: Já jsem se takhle původně plánoval pojmenovat po psovi bráchový přítelkyně.
2: To se jmenuje jak?
1: Monty.
2: Jak se stane, že si člověk vybere pozoun?
1: To se stalo hodně jako jednoduchým procesem. A to je, že můj starší brácha hrál na housle, už třeba o 4 let. A já jsem byl ten mladší sourozenec, co potřeboval všechno opakovat a rekreatovat to nějak hezčej, takže jsem chtěl víc hudební nástroj než on.
2: Jaká muzika tě formovala?
1: To je skvělá otázka, na to jsem čekal celý život. Jako malej jsem byl fakt jako srdeční fanoušek 21 Pilots.
2: Tak, Donald Trump tě pozve do Bílého domu, tak mi řekni, co by podle tebe s tebou chtěl řešit.
1: Co by se mnou chtěl řešit Donald Trump?
2: Kdyby si tě pozval do Bílého domu?
1: Asi by si mě pozval k analýze Kendrickových textů, jestli ho má zavřít, nebo
3: až na nějaký rapový akci uslyšíš pozoun, bude to pravděpodobně muzikant tělem i duší Jay Austin. Dneska večer ho můžeš slyšet ve Spin Talku. Těší se na tebe Roman Jakub.

0: Spin Radio.
1: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v dabu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který dab umí. Radio Spin jde s dabou.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
1: Nejvíc nevypípaný československý scény v republice. To je československý speciál s hvězdičkou. Dneska od 10 večer na Rádiu Spin. Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin.
3: Přijutí pohodový večer, máme tady další červencový pátek, 5 hodin, od mikrofonu tě zdraví Jirka, no a my už tak můžeme odstartovat další kolo československý hitparády Spin Fresh Hits. Hezký večer! A samozřejmě i dneska zdravím všechny opozdělce, kteří poslouchají reprízu, která tu běží pravidelně každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer. Každý týden tu 15 nejúspěšnějších singlů z éteru Rádia Spin soupeří o tvojí přízeň v největší rapový hitparádě Spin Fresh Hits. O výsledcích nerozhoduje nic jiného než hlasy, který vy spineři rozdáváte svým oblíbencům, a to na našem webu radiospin.cz. K dispozici máte každý až 3 hlasy denně, který můžete libovolně rozdělit, a nebo je naopak věnovat všechny jenom svýmu jednomu nejoblíbenějšímu interpretovi, a můžete tak učinit vždycky od soboty do čtvrtka. Každý týden se taky kartama snaží zamíchat 2 novinky a ani dneska tomu nebude jinak. Samozřejmě, když ale 2 tracky přibudou, 2 musí logicky z kola ven. A na ty se podíváme právě teď. Finish him. Loučíme se s Izem a titulním trackem jeho nejnovější desky Exit u palice. Je to track Milujou mě nenávidět, který v sobě má spoustu odkazů na legendárního Spalovače mrtvol. Velký hit, který se tady díky vašim hlasům objevil i na zlatý pozici, dneska už teda bohužel končí.
4: Milujou mě nenávidět, mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho než klid.
3: No a rozloučíme se i s Iron Cupem a trackem Rich Girl, track ze společného projektu Cup.

0: The Spin Fresh Hits.
1: Na 12. místě je track od Vesny, dívčí skupina, která tak jako dává folklorní hudbě novej moderní kabátek, zase úplně něco jiného na naší scéně. Spojili se tady i s Benem Kristovao a je to opravdu parádní věc, která mimo jiné dostala i super videoklip. Jestli si neviděl, tak na to rozhodně mrkni. 11. Tady máme PTKčka s trackem Kenpachi a Yachiru s Karakoram DLC. PTK tímhle DLCčkem zakončil celou svoji Karakoram etapu, číselně jeho nejúspěšnější deska. PTK tady dává spoustu odkazů na videohry, a to i v samotném videoklipu, taky spoustu odkazů na anime, který teda máme už i v samotném názvu tohodle tracku. No a já jsem zvědavej, kam povedou jeho hudební kroky dál.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 11.

0: Spin. Desátý místo, tady máme Kellina a Nobodyho, kteří při příležitosti letošního mistrovství světa ve fotbale vydali song pro našeho kapitána, je to track Krejčí. Čechům se bohužel moc nezadařilo letos, ale aspoň nám tady potom zbyla tahle pecka.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, novinka.
0: A nadešel čas taky na dnešní první novinku. Ta je od Robina Zuta, věc z jeho nejnovější desky Majitel. Je to track Kdo 2, který navazuje na jedničku, která se objevila na předchozím Zutově albu Ponia. Je to track se značnou dávkou nadsázky a taky vtipu. A kdo jiný by se na takovouhle hostovačku hodil víc jak Buk.

bych moc rád, kdybyste si všichni vyndali hlavu z cizí zadnice. Chápu tradice, ale ta podobnost už je velice nudná a nezná hranice. V oblečení, v muzice, kde jsou grázlové ze zadní lavice? Propadám panice, holky chtějí panice. A nebo ne? Je tu někdo, kdo má názor? Někdo, kdo se nebojí vystoupit?

0: Hitparáda Spin Fresh Hits.
1: Na devítce je tenhle týden Rook s trackem Než to bylo cool. Rook už je ostřílený MC, jeho studio sessions s Painem, Breichusem, Buttersem jsou legendární. My tady máme ale věc z jeho první solo desky, kterou vydal začátkem tohodle roku. Jmenuje se to Čaj o páté ráno a je to hodně svižná rapová nálož. Osmička Drug Stars, titulní vlastně track nový desky od Řezníka Hadese. Tahle deska už je venku a je nadupaná bangrama, taky dost zajímavýma hostama. Vypíchnu třeba track s Jankem Ledeckým, rozhodně doporučuji poslechnout. Jdeme si to užít, ještě než to ale tam dám, tak připomenu, že do hitparády Spin Fresh Hits můžeš hlasovat na našem webu Rádia Spin v kolonce Spin Fresh Hits. Každý tam má k dispozici 3 hlasy denně, který rozdáváš vždycky od čtvrtečního do sobotního odpoledne. Premiérový kolo ladíš každý pátek od 5, no a reprízu si můžeš dát každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer tady na rádiu Spin.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 8.

0: Hada Spin Fresh Hits.
1: Sedmý místo, tady si slyšel Sausen, hodně talentovaná raperka a tanečnice z Karlových Varů. My tu máme track Wifi, kde máme takovej dívčí pohled na vztahy a slyšet to takhle na naší scéně z dívčího pohledu, musím říct, že je to fakt osvěžující.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits, novinka.
1: A máme tady taky dnešní druhou novinku. Ta je od Nick Tenda, je to jeho nejnovější single QAA. Nick tu trochu zaexperimentoval a pustil se do takového kytarového soundu. Na featu je tady Ven a musím říct, že je to fakt chytlavá pecka. Takže jdeme rovnou na to. Druhá dnešní novinka QAA.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits, novinka.

0: Mastovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla.
1: Co se hrupa děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Co se děje?
1: Bla, bla, bla, bla, bla.
0: Jihlava Rebels, já dneska večer v

0: nad hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: šestém místě je Filip Konvalinka a DJ Fate s trackem Co se děje. Track z desky Dvě mouchy jednou ranou, deska plná boombepovýho soundu, takže všichni milovníci oldschoolu jsou určitě nadšený, že starý sound se vrací, a to ještě takhle ve fresh kabátku. Pětka, tady je track Hardest ze Smekova novýho alba Smek One. Název tracku tady mluví sám za sebe, je to fakt tvrdá pecka, Smekovi se prostě jeho skills na majku nedají upřít. Takže volume doprava a jdeme si to užít.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 5.

0: místo 4. I dneska ho bere track Kapitál od Robina Zúta, první single po jeho desce Majitel. Hodně chytlavej refrén, už jsem dokonce měl možnost tenhle track slyšet i live a s Crowdem to fungovalo opravdu skvěle.
1: Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits Flashback.
0: A máme tady taky rubriku Flashback. Tentokrát se vrátíme k tracku Sám od Nick Tenda. Nick Tendo tenhle rok oslavil 10 let působení na naší scéně. Tady ho uslyšíme i s Hasanem a můžeme tak porovnat posun v jeho hudbě za těch neskutečných 10 let. Takže si to jdeme užít Sám ve Flashbacku na rádiu Spin.

To je novinka z minula a taky vlastně z kokantej dne. Je to Katana a Hey Broke Boy z novinky přímo na medailový příčky. Super samplovačka tracku No Broke Boy, zkrátka letní pecka. Tak jdeme na ní. Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 3.

0: zdraví je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin.
2: Stříbrná pozice, tady jsou Prago Union s trackem Hledá se Rým, kde se objevil i Paulie Garant. Paulie se několikrát nechal slyšet, že to byl jedna z inspirací pro to, aby sám začal tvořit vlastní hudbu, takže slyšet je teď na jednom tracku je opravdu silný moment. No a teď už vítěz, tím se stává opět Izomandias s trackem A mám rád. Deska vlastně Exitu Palice, kde se objevil i tenhle track, tak válcuje streamovací platformy. Na tomhle tracku se objevil i Ektor a ten jejich striktní rap je v takový trochu opozici takovýmu latino-kytarovýmu beatu. Společně to zní ale naprosto skvěle. Takže já gratuluju, užij si dnešní vítěznej track, hlasuj do hitparády na webu radiospin.cz a slyšíme se zase příště. Jirka, Radio Spin, peace!
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo první.

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, já ti přeju krásné, dobré ránečko, hodně si lokni toho kafe, ať máš dneska nabombený den s Rádiem Spin. No a dneska máme 18. července, sobotou svátek má Drahomíra. Mimochodem, Drahomíra, to byla prosím vás babička Václava IV. A to ve vlastivědě na základce byl úplnej know-how, bez toho jste prostě neprošli, mám to zarytý hluboko v paměti. My tu dneska spolu budeme až do 2 hodin, takže máme cisternu času na to probrat různý témata. Taky pro vás mám překvapení, takže tady se mnou určitě zůstaňte. No a hudební víkend a v něm slovenský rap. A taky to bude komunikátor. Takže neváhej, volej, piš, nahrávej hlasovku na číslo 210 32 30 30 nebo do apky. No a ještě než se všechno tohle stane, tak si společně řekneme počásko. Co se týče počasí, momentálně máme kolem 18-19 stupňů, místy mrholí a mrholit a pršet mírně bude až do takové 1 hodiny odpolední, ale nebude to nic dramatického. No a nejvyšší teploty dneska vystoupají na 26 stupňů a to odpoledne a k večeru se ochladí na těch 18 a 19, takže vlastně výborný den. Dáváš si Radio Spin a na majku je s tebou Zuzka.
1: Spin Radio.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
0: Je 18.56 a ty ladíš Radio Spin.

ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která by chtěla číst. Tvůj krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči.

0: chtějí úsměv jako světlo ve tmě. Chtějí spát, ať se neproberou.
1: 210 32 30 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Rádio Spin.

0: aplikace.
1: Dáváš si Rádio Spin a na majku je s tebou Zuzka. My tady máme první komunikátor dne a o ten se v hlasovce postaral Davídek.
2: Au Zuzko, tady David, zahraj mi tam prosím tě od Buky Dostihy a sásky. Bude to jenom pro tebe do studia. Díky, čau.
1: Děkuji za tohleto přání, protože já jsem zrovna tenhle track poslouchala dneska, když jsem šla ráno do rádia a ráda si ho dám znova, protože je absolutně dokonalej.

0: Rádio Spin, s tebou je Zuzka, máme tady hudební víkend, nebudu to zdržovat, jdeme rovnou na něj a začínáme pěkně z ostra, a to Rytmusem a jeho trackem Zlatokopky. Je to za mě přelomový track, protože Rytmus nám konečně řekl krutou realitu dnešních dnů bez nějakých zábran a to je přece cool. No a jako druhý od něj si dáme track Cigánský sen. Řekla bych, že tohle je dokonalý track pro ranní vajbíček, když jdeš do práce a prostě máš totálně asociální náladu. Prostě si musíš poslechnout tenhle track a věř mi, že si ulevíš a potom se na ty kolegy i usměješ. Slovenský rap, Rytmus a na Rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Slovenský víkend. Dvojitá nálož slovenskýho rapu na Rádiu Spin.

0: Pravá doprava na rádiu Spin, pojďme se jako vždy mrknout na dálnice. Na D1 na 47. kilometru ve směru na Brno je kraj štěstí osobáku. Je tam policie a zatím se tam zdrží 20 minut, dávej tam pozor. Regiony jsou čisté, pojďme do Prahy. V ulici Michalská je nehoda dvou aut, tam dávej pozor. A co se týče centra, to je průjezdné až na ulici Sokolskou, Legerku a Wilsonku. Jinak je centrum v pohodě. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi určitě vědět na číslo 210 32 30 30, nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Ladíš si rádio Spin a na majku je s tebou Zuzka.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na rádio Spin. Rádio Spin.

0: Spin. Posloucháš si Radio Spin a na majku je s tebou Zuzka. Máme tady další komunikátor a další hlasovku a tentokrát od Vlaďky.
1: Ahoj, tady Vlaďka. Já bych chtěla zahrát pro Jelenu. To je Esomandiose Karma Forever a chce jí pozdravit i Káťa.
2: Ahoj, Jeleno.
1: Tak, děkujem ti, čau.
0: Promiň, teď jsem ti do toho skočila, myslela jsem si, že už jsi skončila, nevadí. Já jsem taky chtěla pozdravit teda Jelenu a jsem ráda, že zdraví Káťa i Vlaďka. Heleď, Esomandiose, tady tenhle track tu nemám, ale dávám tam jiný. Doufám, že to bude v pohodě a dávám tam track Milujou mě nenávidět.
3: Milujou mě nenávidět, mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet.

Do Rádmeny Kristova na rádiu Spin s tebou je Zuzka, no a moje generace si určitě pamatuje hru Subway Surf. Prostě je to o tom, že panáček běhá na kolejích vlaku, sbírá peníze, různě tam skáče, prostě absolutně primitivní hra na mobilu, která ale jako byla hodně populární, když jsem byla dítě. Každopádně, před týdnem jsem si prošla takovou tou klasickou prostě životní krizí, kdy máte úplný breakdown, nevíte co se sebou, a tu hru jsem si stáhla, jo, protože jsem prostě nějak to cítila jsem to v srdci, že si ji potřebuju zahrát, aby jsem se trošku uklidnila, a je pořád stejně cool a na životní krizi zafungovala velmi dobře, takže pokud nevíte, jak nakládat se svým životem a s krizema, tak víte, co máte dělat. No a proto mě zaujalo to, že nějací borci v Mekáči ve Francii hackli takové ty objednávací tabule a nainstalovali tam Subway Surf a místo burgerů se prostě běhalo po vlacích. A tohle má za mě několik výhod, poslouchejte. Přijdeš do Mekáče, chceš řešit, dát si nějaký nezdravý mastný jídlo, ale místo toho hraješ hru a na jídlo úplně zapomeneš. Takže budeš zdravější a ušetříš. Bude tě to bavit a hlavně to zažhná tvou životní krizi. Takže potřebujeme, aby kluci z Francie dorazili i do Česka. Znáte je někdo? Co se týče počasí, tak máme kolem 19-20 stupňů, místy mrholí, malinký deštíčky různě po republice, ale nebude to nic extrémního, žádné bouřky nás nečekají. Deštivo bude tak do 1 hodiny odpoledne, potom se krásně vyčasí a ta teplota dneska vystoupá až na 26 stupňů. Takže dneska ještě hezký, zítra to bude už trošičku chladnější. To je z počasí vše, ladí si Radio Spin a na majku je s tebou Zuzka.

0: Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš Radio Spin, na majku s tebou Zuzka, na drátě s tebou Kenny, slyšíme se.
2: Ahoj Zuzko, slyšíme se.
1: Super, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Hele, dáme tam Za to kopa od Vindy Hlaviče a bude to pro tebe do studia a pro všechny, kdo dneska musí pracovat, budou za volantem jako já.
1: Mm-hmm.
2: A ať si užijou ten dnešní den, protože je zataženo, tak si chvilku odpočinem od těch vledar, je příjemně.
1: To je pravda, to je pravda, já jsem taky šťastná z toho. Jaký jsou cesty, Kenny?
2: Hele, já jsem teďka teda vyrazil do směru jako od Modřan, jedu na jižní spojku a je málo aut,
1: No tak úplně úžasný, tak si tam k tomu dáme Indyho Aviče.
2: Yes, ok, díky moc.
1: Není zač. Ty taky, čau.

0: Spin Talk.
1: Já jsem se takhle původně plánoval pojmenovat po psovi bráchový přítelkyně.
2: To se jmenuje jak?
1: Monty.
2: Jak se stane, že si člověk vybere pozoun?
1: To se stalo hodně jako jednoduchým procesem. A to je, že můj starší brácha hrál na housle, už třeba o 4 let. A já jsem byl ten mladší sourozenec, co potřeboval všechno opakovat a rekreatovat to nějak hezčej, takže jsem chtěl víc cool hudební nástroj než on.
2: Jaká muzika tě formovala?
1: To je skvělá otázka, na to jsem čekal celý život. Jako malej jsem byl fakt jako srdeční fanoušek 21 Pilots.
2: Tak Donald Trump tě pozve do Bílého domu, tak mi řekni, co by podle tebe s tebou chtěl řešit.
1: Co by se mnou chtěl řešit Donald Trump?
2: Kdyby si tě pozval do Bílého domu?
1: Asi by si mě pozval k analýze Kendrickových textů, jestli ho má zavřít nebo ještě.
3: Až na nějaký rapový akci uslyšíš pozoun, bude to pravděpodobně muzikant tělem i duší, Jay Austin. Dneska večer ho můžeš slyšet ve Spin Talku. Těší se na tebe Roman Jakub.

0: Víkend, jdeme rovnou na něj, jako máme tady H1.6 a jako první si od nich dáme Robím, čo chcem. Tento track je za mě mantra pro rok 2026. Já mám totiž pocit, že tento rok jsou nějaký extrémní tlaky z lidí okolo tebe a tento track je připomínka toho, že si fakt můžeš robit, čo chceš. Jako druhý si od nich dáme track La La La. Je to track s vibem diskotéky z roku 2000, jo? To je podle mě. To si představuju hodně barevně. Low-rise džíny, tílečka, modrý stíny, barevný drinky s takovým tím paraplítkem, paraple se to jmenuje, taky ten deštníček prostě, víme, co myslím. A 1.6 na Rádiu Spin v hudebním víkendu.
1: Rádio Spin. Slovenský víkend. Dvojitá nálož slovenskýho rapu na Rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin. Pojďme se podívat na dálnice na D1. Na 47. kilometru ve směru na Brno je kraj 6 osobáků, je tam policie a zatím se tam zdržíš 20 minut. Na D1 na 196. kilometru ve směru na Prahu je kraj motorky a auta. Pojďme na regiony. V ulici Pospíšilová v Hradci je nehoda dvou aut, a jinak jsou regiony čisté. No a v Praze v ulici Michalská je nehoda dvou aut a to samé se děje v ulici Turkova a Lovosická, Sokolská. Sokolská a Legerka jsou v centru a ty jsou ucpaný. A to je vlastně všecko z dopravy. Pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj vojsovku do mobilní apky.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusta něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

0: aplikace.
1: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, máme tady komunikátor a já tady mám hlasovku od Luboše.
2: Zdar, tady Luboš ze Skateový crew a chtěl bych si pustit tady Porsche Boy Oheň.
3: Díky. Díky moc. Kill fella crew.
1: Jo, tak jo, skateová crew, to je docela zajímavý. Heleďte, nemám tam oheň, ale mám tam jiný track od Porscheho Boje a dávám vám ho tam.

0: Spin na Majku je s tebou Zuzka a já pro tebe mám konečně to mega velký hustý překvápko. Všichni víme, že Pitbull bude mít 26. července v Letňanech koncík. A všichni milujeme Pitbulla, jo? Všichni známe jeho největší bangry. A hodně z nás si nestihlo koupit lupeny. A jednomu z vás se může příští čtvrtek tady na Spinu změnit život. Tam tadadadá, chvíle nekonečného napětí. Protože na Spinu se o lupeny bude soutěžit. Já vím. Já to vím. Já prostě je to úžasný. A já silně uvažuji taky o tom, že soutěžit budu taky, protože jakoby Pitbull v Letňanech, prostě to chceš. Ale ta soutěž nebude easy. Totiž příští čtvrtek 23.7. mezi 6 ráno až do 4 odpoledne nesmíme v rádiu zahrát track Hotel Room Service dvakrát. Pokud ho zahrajeme, třetí volající nás na to upozorní na čísle 210-32-30-30. No a právě ten třetí volající, který nás na to upozorní, nebo spíš vlastně asi Jirku, nebo prostě všechny nás jako moderátory, tak vyhraje dva vstupy na tento koncert do Letňan na Pitbulla, chápete to. Ale nebude to lehkej boj, budete muset bedlivě poslouchat, takže naleštěte plešky, nažavte ve čtvrtek rádio a ono to někomu vyjde. Co se týče počáska, tak máme kolem 20 stupňů momentálně. Místy mrholí, máme slabý deštík, ten bude až do 1 odpoledne, ale odpoledne se to vyčasí a bude kolem 26 stupňů, jasno. No a zítra už očekávají chladnější teploty. Ladíš Rádio Spin a s tebou je Zuzka.
1: Spin Rádio.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. www.sanocaves.cz.
4: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Radio Spin jde s dabou. Československý underground.
5: Pusť to tam, kámo.

0: čem tenhle beat.
1: Bude 10.57 a ty posloucháš Radio Spin?
0: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý obličej, co mi

0: Posloucháš Radio Spin na majku s tebou Zuzka, máme tady komunikátor, mám na drátě dalšího spinnera, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme, ahoj.
0: Super, co tam dáme, pro koho to bude?
1: Tak dobrý, dáme tam ale Bengoro, když hrajeme to Slovensko a bylo by to pro všechny frajery na H4 do Ostrova.
0: Okej, okay. Dávám to tam Bobby Blaze, Bengoro Trip, měj se krásně, čau.
1: Jo, ahoj.

0: Tady hudební víkend a v něm slovenský rap a Čistychova. A jdeme rovnou na jeho první track Vaša. Je to jeden z jeho nejznámějších tracků na featu. Tu máme Oriona, je to track z roku 2004. Je to zamilovaný track, i když na první dobrou tak úplně nevypadá. Je prostě o vztahu, který je komplikovaný, ale o tom, že jsou ty dva lidi si souzeni. A ano, už v roce 2004 ty vztahy byly komplikované, jsou a budou. Jako druhý si poslechneš track Poslední Dobrman. Čistychov se v tomto tracku přirovnává k Dobrmanovi. Je to taková metafora pro věrnost, odolnost a odmítnutí se přizpůsobit ostatním. Tak jo, slovenský rap na Radio Spin právě teď.
1: Radio Spin. Slovenský víkend. Dvojitá nálož slovenskýho rapu na Radio

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin, pojďme se mrknout na dálnice. Na D1 na 47. kilometru ve směru na Brno je stále nehoda 6 osobáků, je tam policie. Zdržte tam okolo půl hodiny. Na D1 na 196. kilometru ve směru na Prahu je crash motorky a auta. Pojďme do regionu, v ulici Pospíšilova v Hradci Králové nehoda 2 aut. No a v Praze se nám ty nehody trošku rozšířily. V ulici Michalská nehoda 2 aut, to samé se děje v ulici Turkova a Lovosická. Věčné ulici je čerstvá nehoda 2 aut a v ulici Starochodovská je taky nehoda 2 osobáků. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Ladí si Rádio Spin a na majku je s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, tady mám další hlasovka, tentokrát je od Krtka.
1: Ahoj, prosím tě, jsme v práci, chtěl bych zahrát nějakou pecku od Eminema, ať nám to líp utíká v té práci. Díky moc, měj se krásně, ahoj Krtek.
0: Pecka od Eminema, to je podle mě Not Afraid, dávám to tam a ať to rychle utíká.
2: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: Dáváš si Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka. Viktor Kal vydal své první EPčko samotnej s názvem Bojím se být sám. A já jsem si ho velice poctivě poslechla ráno, když jsem jela do rádia. Tak si na to pojďme společně mrknout, co nám Viktor nabídl. Jsou to tři tracky. Přísahám, jak vypadá den a track Zvláštní. Už na první poslech mě překvapilo, že tracky jsou v takovém ponurém, molovém vibe, což není, co si budem, což není pro Viktora Kala úplně typický. V prvním tracku Přísahám je extrémně krásná kytara v pozadí a text tracku je o nesebelásce, o tom, jak prostě na sobě hledáme chyby, a to je prostě velký téma mladé generace. Viktor se tu dotýká citlivých témat, vztahuje je na sebe, ale vlastně tady ty citlivá témata podává hodně jemně a vlastně s pokorou a úctou k ostatním lidem, k tomu posluchači. Můj oblíbený track je Jak vypadá den. Má výborný sound a refrén. Tady mě baví hlavně ta hudebnost a poslední track je Zvláštní. Je o bolavý lásce a mě tahle práce Viktora dost oslovila a překvapila. Dejte si to do sluchátek, stojí to za to. Za to, Viktore, klobouk dolů. Co se týče počasí, máme kolem 23 stupňů, už se nám to krásně projasňuje, místy ale ještě mrholí a prší, ale to nám nevadí, protože odpoledne vysvítne sluníčko a bude kolem 26 stupňů. No a co se týče večera, tak ta teplota klesne na 20 stupňů. To je z počasí vše, ladíš si Radio Spin a na majku je s tebou Zuzka.
1: Československý underground.
2: OK. Moje jméno je Scope. Posloucháš Radio Spin.

0: Nový život, všechno ve mně pere se. Nedávno New York, baby, koukej, co všechno děje se. Zádech slunce a Manhattan, vedle mě Goodfellas. Moji day one byli se mnou od začátku až doteraz.
1: 11.56 a posloucháš Radio Spin.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Posloucháš si Rádio Spin, na Majku je s tebou Zuzka, nás čeká hudební víkend, v něm slovenský rap a ve slovenském rapu Gleb. Co se týče Gleba, jako první si od něj dáme track Breeze na featu Natália Hulejová. Breeze je anglicky vánek, to znamená svoboda, svěžest, klid a život bez zbytečných dramat na obláčku, bez názorů ostatních lidí. Krásný track. Jako druhý si dáme track Go Go Go a pokud potřebujete kopanec motivace, tak tento track je přímo, ale úplně dělaný pro vás. Extrémně nabombený track plný energie, který patří mezi nejúspěšnější z alba Storytelling. Gleb, slovenský rap, právě teď.
1: Rádio Spin. Slovenský víkend. Dvojitá nálož slovenskýho rapu na Rádio Spin. Yo.

0: Posloucháš Radio Spin, mám tady pro tebe rychlou dopravu. Na dálnicích na D1 na 47. kilometru ve směru na Brno je crash 6 osobáků, je tam policie, je to neprůjezdný, zdržíš se tam opravdu dlouho. A potom na D1 na 196. kilometru ve směru na Prahu je crash motorky a auta. Pojďme do regionu, v ulici Pospíšilová v Hradci je stále nehoda dvou aut, no a v Praze Věčné ulici je taky nehoda a v ulici Starochodovská čerstvá nehoda dvou aut a je zaseklá Vilzonka, Legerka a ulice Ječná. A to je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Posloucháš si Radio Spin a na majku je s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu. Republice.
4: Dnes

0: aplikace. Dáváš si Radio Spin. Na majku je s tebou Zuzka, my tady máme komunikátor a já tady mám hlasovku od Adriana.
1: Čau, čau, zdravím Radio Spin. Chtěl bych nechat zahrát pro náš tady tým do kuchyně od Gypsyho Romano Hibop, tady pro mého kuchaře Liborka.
0: Zdravím kuchaře Liborka, zdravím i tebe a dávám to tam.

0: Hladíš si rádio Spin s tebou je Zuzka. No a léto je automaticky spojeno s horkem, bazénem, volnými dny, ale taky je to spojený s tou největší hrozbou letních nocí a večerů. A ano, ano, pokud si myslíte komáry, tak myslím s komárama. Období toho, kdy se s kámošema předháníte, kdo má více štípanců, je tady zase. Ale věděli jste, že komáři vás najdou podle vašeho dechu a že je lákají smradlavé nohy, takže si je pěkně mejte. No a pokud máte krevní skupinu 0, tak si pro komára absolutní soulmate prostě a najde si tě za každých okolností. Pokud se ale na noc oblečeš do dlouhého rukávu a dlouhých bílých kalhot, tak to prej má pomoct. Sice chcípneš horkem a tvůj partner se tě zaručeně v noci lekne, až půjdeš na záchod, ale prej to funguje lépe než repelent. A protože jsou komáři špatní letci, tak je úplně doslova svedeš z cesty, když v bytě zapneš ventilátor. Prostě se zmatou, prostě to neulítaj. Tak já nám držím do konce léta ještě palce, protože komáři jsou většinou ve vedení před lidma. My se podíváme na počasí, máme kolem 23 stupňů, krásně slunečno, měly by ty teploty kolem 4. hodiny vystoupat až na 26 stupňů, potom by mělo malinko sprchnout kolem 6. 7. večer a ta teplota se ochladí na 20 stupňů. To je z počasí vše, ladíš se rádio Spin a na majku je s tebou Zuzka.
1: Spin rádio.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Rádio Spin vítá v

0: Jsme Rádio Spin.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
0: Rádio Spin.

0: Spin na majku je s tebou Zuzka, na drátě s tebou Lea, slyšíme se?
1: Ano.
0: Super, Lei, co tam dáme?
1: Letnou.
0: A máš nějaký přání, pro koho to bude?
1: Pro mě a pro ty, co to mají rádi prostě.
0: Ok, a jak si užíváš sobotu?
1: Dobrý.
0: Jo? To jsem ráda. Hele, dávám ti to tam a užij se ten track, měj se krásně, čau.
1: Čau.

0: obličej na mě, vole. Do píči, vole.
1: Za hlavu, nestírej se.
0: Nech mě,
1: za hlavu. Za hlavu, říkám. Drž.
2: Držím, jak se ukojí, vole.
0: Co chceš, vole, chceš problémy nebo co, vole, jak jsi mě chytil, jak se z toho nebojeme.
1: Co jsi tam šplíkal, co bylo?
0: Co to bylo? Po městě, vole, co tady děláš na ulici?
1: Co jsi tam šplíkal, ty

0: Golden Talk.
1: Já jsem se takhle původně plánoval pojmenovat po psovi bráchový přítelkyně.
2: To se jmenuje jak?
1: Monty.
2: Jak se stane, že si člověk vybere pozoun?
1: To se stalo hodně jako jednoduchým procesem. A to je, že můj starší brácha hrál na housle, už třeba od 4 let. A já jsem byl ten mladší sourozenec, co potřeboval všechno opakovat a rekreatovat to nějak hezčej, takže jsem chtěl víc hudební nástroj než on.
2: Jaká muzika tě formovala?
1: To je skvělá otázka, na to jsem čekal celý život. Jako malej jsem byl fakt jako srdeční fanoušek 21 Pilots.
2: Tak Donald Trump tě pozve do Bílého domu, tak mi řekni, co by podle tebe s tebou chtěl řešit.
1: Co by se mnou chtěl řešit Donald Trump?
2: Kdyby si tě pozval do Bílého domu?
1: Asi by si mě pozval k analýze Kendrickových textů, jestli ho má zavřít nebo ješ.
3: Až na nějaký rapový akci uslyšíš pozoun, bude to pravděpodobně muzikant tělem i duší Jay Austin. Dneska večer ho můžeš slyšet ve Spin Talku. Těší se na tebe Roman Jakub.

0: Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, nás čeká poslední dvojitá dávka slovenského rapu v mém vysílání, za hoďku už to po mně převezme Maty a máme tady Simi Livin' Life a její track Mačery. Rychlejší track, který je ale protkaný jemným hlasem Simi Livin' Life a je úplně výborný na noční jízdu autem, podle mě. Jako druhý si dáme track Jak robot, na featu máme Gufrau, zamilovaný track. Podle mě ten název i ten text extrémně sedí, protože když jsou lidi zamilovaní, tak se občas chovají jako roboti, prostě úplně mimo. Zvládáte základní věci a taky zvládáte ještě myslet na toho druhého člověka jinak vůbec, ale vůbec nic. A takhle to má být. Tak jo, Simi Livin' Life a slovenský rap v hudebním víkendu na Rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Slovenský víkend. Dvojitá nálož slovenskýho rapu na Rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se podívat na dálnice. Čerstvá nehoda je na 0. dálnici na 20. kilometru ve směru na Ruzině na D7. Je tam nehoda, dávej tam pozor. Co se týče regionu, v ulici Kavkova v Olomouci máme nehodu 2 aut a pojďme do Prahy. V ulici Trojická je čerstvá nehoda 2 aut. To samé se děje v ulici Jeremiášova a v ulici Dobřížská ve směru na Baranďák. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30, nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Posloucháš se Radio Spin a je s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Radio Spin. Radio Spin.

Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G, jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

aplikace. Posloucháš si Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, my tady máme poslední přání z aplikace a za chvilku už si budeš volat o tracky a psát Matymu, tak na to nezapomeň. A já tady mám textovku a je od Honzy a Honza píše: ahoj, zahraj nám něco na zlepšení nálady v práci, děláme pici a je nám horko. Pozdrav Adélku, když tak, zdravím Adélku a výběr songu nechám na tobě, hezký den. Tak to je dobrý. Já mám ráda, když mě necháte vybrat si track a dávám tam Doriana, tak si to užijte a tak.

0: Posloucháš si Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, my máme 18. července, sobotu a já tady mám Matyho, čau Maty.
1: Čau, čau.
0: Maty, co říkáš na to, že se bude příští čtvrtek soutěžit o 2 stupenky na Pitbulla?
1: Hele, crazy, jakože na Pitbulla bych určitě chtěl jít, všichni jo. Ty tracky znají, všichni ty hity mají rádi, k tomu létu si myslím, že to úplně krásně patří, jakýkoliv jeho song je prostě skvělej, on je, nevím, mám ho vlastně hrozně rád, i to, ta jeho image, jak je vlastně plešatej a ty lidi chodí jako převlečený za plešatý lidi na ty jeho koncerty, přijde mi to skvělý, je takový, že prostě plešatý muži, myslím, že, nebo takhle, myslím si, že ta pleš je prostě cool, takže to je taky taková jako pomoc plešatým mužům, který by s tím třeba mohli mít problém, takže myslím, že super.
0: Mega, já to úplně miluju. Já jsem teď někde četla, že se trhl rekord na nějakém jeho koncertě.
1: Jo.
0: V tom, kolik lidí tam bylo s tou umělou pleškou nebo celkově s pleškou, tak to mi přijde cool. A já jsem třeba měla jedno období, ale to už je jako dávno, když jsem tak nějak jako by byla třeba na základce, že jsem vlastně zjistila, že některé tracky, které jako znám notoricky, že jsou od Pitbulla, že jsem to ani nevěděla, že jsou od Pitbulla, takový ty největší bangry prostě, který posloucháš někde na diskotéce a potom si řekneš, a jo, to je Pitbull vlastně.
1: No, on jich má hrozně moc jako takhle, jakože fakt reálně přesně tohle to nedávno se mi stalo v autě, že jsem jel, poslouchám prostě písničky, hraje tam nějaká písnička a říkám, jo, to znám prostě, to je úplně mega známý a potom najednou si všimnu, když to je od Pitbulla, jo.
0: Yes, je výborný. Tak příští čtvrtek prostě musíte soutěžit o 106, protože to chcete prostě.
1: To jakoby chcete.
0: Lupeny na Pitbulla, já možná budu soutěžit taky.
1: Já určitě taky.
0: My se podíváme na počasí, máme kolem 23,4 stupňů, už nám to hezky jde nahoru ta teplota, občasné ještě mrholení a nějaké srážky, ale není to nic dramatického, odpoledne vystoupá ta teplota až na 26 stupňů, což bude dnešní maximum, no a k večeru bude kolem 20 stupňů a zítra už bude malinko chladněji. To už je ode mě opravdu všecko, já se na tebe zase zítra těším, pozor, změna, Maty bude od 9 do 2, já od 2 do 7, takže těším se na tebe a čau.
2: Spin Radio.
3: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že nás v dabu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v dabu

0: našeho kurla šamrolu.
1: Je 13.55 a ty posloucháš Radio Spin.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Dáváš si rádio Spin, s tebou je tady taky Matej a nás dneska čeká delší session než obvykle. Budeme tady totiž spolu filet 5 hodin, takže krásně od 2 do 7. Vibovat budeme společně na hudebním víkendu, který bude tentokrát slovenský. Taky pořešíme spousta věcí, třeba novou hudbu Post Malona, taky sneak peeky Sary Rikas a pořešíme taky návrat legendární skupiny K.O. Crew. Bude to samozřejmě ale mnohem ještě víc, třeba tvoje tracky na přání, o který si voláš a posláš voiceovky, takže bych ti doporučil určitě se mnou bejt a poslouchat. Já už tady mám na drátě Kačku, čau.
2: No ahoj, ahoj Mati, já tě zdravím.
1: Tak co Kačko, co sobota, co víkend?
2: No tak odpočíváme, kluci po obědě, kluci usli, kluci spí a já taky ležím, odpočívám. Člověk někdy musí vypnout a jakoby nepřemýšlet moc nad starostma a tak jakože nic nedělat nebo tak, takže, takže odpočívám.
1: Přesně, to je někdy úplně nejlepší se prostě vyčilovat na gauči a prostě asi jenom tak odfrknout.
2: Přesně tak.
1: Takže hele, vybrali jsme k tomu písničku od Separa, ANE.
2: Ano.
1: Komu to pošlem?
2: No tak bude to opět pro mého syna Páju do Karviné. A pro Sašu, a ať pozdravujou s Trejdou a Baču a chci jim vzkázat, kluci, myslím na vás, držte se a taky pro tebe, pro všechny posluchače Rádia Spin, užijte si víkend.
1: Krásná zpráva, Kačko, myslím si, že tam bylo úplně všechno, takže já ti taky přeju, aby ses měla fajn, aby to kluci měli fajn a aby tenhle ten víkend byl prostě super, takže už to pouštím. Měj se,
2: jo, čau. Jsi moc hodný, ahoj, měj se hezky, papa.
0: Ladíš Radio Spin

0: Dáváš si Radio Spin, na majku je Matej a mám tady už rady další dvojitou dávku slovenského rapu na hudebním víkendu. Začneme s legendárním Kontrafaktem, nejdřív na tracku Era, což je ze stejnojmenné desky a vyšlo to v roce 2004, takže je to opravdový old school a taky rok, kdy jsem se narodil. Hudebně je to prostě klasika hip-hop, takže samply trumpet, k tomu takovej easy beat a jenom bars, tohle je prostě ikonický a ten vibe té doby tě tady prostě vtáhne. Potom tady mám ready track Reklama na rap, to je jeden ze jejich největších hitů. Na Spotify to má přes 8 milionů streamů, zároveň je to nějaký ego trip toho, co už mají a kde v životě jsou. Na rozdíl od Ery, kde byly ještě dole, mladý a hladový po úspěchu, tady jsou prostě už legendy žánru a můžou prostě cokoliv. Vyšlo to na desce KF a Co Rolls, což celou tuhle jejich novou éru vystihuje. Takže nejdřív Era z roku 2004 a pak Reklama na rap. Hit z roku 2021. Tohle je Kontrafakt na slovenském hudebním víkendu, taky Matej a Radio Spin.
1: Radio Spin. Slovenský víkend. Dvojitá nálož slovenskýho rapu na Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, čekneme klasicky nejdřív dálnice, D1 je zasekaná lehce před Brnem, to je 188. kilometr, popojedeš si až do Brna, cca čekej zdržení tak 15 minut. Hustší je momentálně, ale taky jde osmička, a to u Roudnice nad Labem, to je 31. kilometr a ve směru na Prahu si tam postojíš 10 minut. Přesuneme se teď rovnou do Prahy, protože regiony jsou momentálně sjízdný, tam je brutálně zasekaná D0. Respektive pražská spojka, která je zasekaná u Radlic, respektive u Řeporí, pardon, a postojíš si tam cca 40 minut a vidím tam u sjezdu na Zličín bouračku, tak určitě bacha. Hustší je momentálně, ale taky pražský okruh u Štěrbohol, tam je to zasekaný hlavně u Průmyslový, tam je totiž bouračka, tak tam taky bacha, zasekaný je to taky ještě u Letňan. Hustší je momentálně, ale taky centrum, tam si postojíš na Nusláku směr Legerka, klasicky stojí Vilzonka, popojedeš si taky na Radlický, taky na Plzeňský u Smíchova a hustší je momentálně taky Evropská u Divoký Šárky, kde je taky crash. K dopravě je to zatím všechno, za chvilku si dáme ale další track na přání a potom nás čeká Post Malone Country a jeho nový release.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš Radio Spin, na micu je Matej a mám tady, jak už název nebo jak už jingle napověděl, track na přání. No a mám tady sebou Martina. Čau Martina.
2: Čau Maty, já bych chtěl prosím tě zahrát banger Kola Bodívej a bylo by to pro všechny spinnery a spinnerky.
1: Okay.
2: A pro tebe do studia a pro obecně prošlu asistenci, asistence, tato neziskovka poskytuje pomocím vodičkářům a vodičkářkám.
1: Mm-hmm.
2: A měj se hezky, já jsem tady jejím klientem. Děkuji za single.
1: Jasný, Martina. Krásná zpráva, takže to je Viktor Sheen a taky Kellen, Dívej, deska Road Trip, super věc, ty už jsme to típnul, nevadí, každopádně ten track tady máme ready a pouštím ho právě teď, takže doufám, že si to užiješ a že si to taky užijou všechny spinners a také všechny spinnerky.

0: Singing nigga blue.
1: Radio Spin.
2: Milujou mě nenávidět. Mám 200 poloh, tu co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět. Krysy nechám hlodat, hady nechci.

0: I mean, reaching your bag past the fifth. I'm a leader at last. This a don you with my nine spit, jigging blues consciousness.
1: Ladíš si Radio Spin, s tebou tady Filí Maty, mám pro tebe tady nový info ohledně novýho Post Malonea. Ten totiž na sítích týzuje novou hudbu, Filí ve studiu pije pivka a něco novýho prostě tvoří. Samozřejmě u toho má nasazený ten svůj cowboyský klobouk, protože bez toho by to prostě nebylo pravý country. Obecně ten jeho switch na country mi přijde vlastně jako docela cool. V Americe to má prostě obrovskou tradici a zároveň hodně posluchačů a upřímně mě ta jeho country tvorba fakt baví. Hlavně kvůli tomu, že ta nová škola tam včetně toho hiphopu je taky slyšet a je to prostě muzikantský a to prostě já vždycky docením. Takže ty jeho nový týzy, abys tak věděl, zní zatím nějak takhle.

0: OK, takže to nezní jako úplně klasický country, ale hele, já jsem na to o to víc vlastně zvědavější, takže doufám, že tu novou desku prostě budeme mít, protože country album má zatím jenom jedno, a to z roku 2024, a teda to má i s hodinu a půl dlouhým deluxem, ale i tak by prostě nějaká nová fresh deska tomu New Wave Country prostě slušela, takže my budeme doufat a ještě se podíváme na počasí. Venku je momentálně krásně 27 stupňů, pardon, k večeru to spadne ještě na 23, přes noc bude nejnižší teplota 18 a zítra ráno čekají teploty kolem 16 stupňů a mělo by ráno pršet a být pod mrakem, ale já doufám, že se to ještě vylepší. S tebou je Maty, komunikátor s Matym pokračuje dál.
1: Fine Radio.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
4: Děje se u tebe něco zajímavého? Koncerty, mejdany, party. Řekni nám to přes apku Rádia Spin nebo přes telefon 210 32 30 30. Pustíme to dál. Jsme tvoje Rádio Spin.
0: 14.54 a to je přesný čas na Rádiu Spin.
4: Rádio Spin.

0: a co je volant.
1: Ježíši Maria, to je jaká ženská, ne? Ne, to je Jackis. Ježíši Maria. Tak to je ale hodně špatný. Ty vědíš, on nejíždí na chodbu.
2: Oh, oh, shit.

0: Rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Dáváš Rádio Spin, s tebou je tady Maty a odpolujeme společně další hodinku naší komunikátorový session. A na drátě mám tady Kennyho, už jsme vybrali track, čau.
2: Čau, čau.
1: Tak co, Kenny, jak to dneska jezdí?
2: Ale už jsme se bavili, je to lepší, než bylo minulý týden, ale pořád chtěl vidět, že jsme všichni na prázdninách někde a je nás tady málo prostě. Ale dobrý, jako dneska.
1: Takže lidi, slyšeli jste, určitě si objednejte nějaký jídlo a prostě přijďte z těch prázdnin, už je nám tady v té Praze smutno prostě.
2: Přesně tak.
1: Hlavně kurýrům, každopádně, hele, vybrali jsme písničku od Vesny s Egem, Moravo, krásná věc, komu to pošlem?
2: Hele, pošlem to tady do studia a všem lidem, co si užívají nějak volná, anebo musí být třeba za volantem, jako
1: prostě. Jasné. Pošlem. Prostě pro všechny a hlavně k tobě do auta, ať se to dneska ještě svým způsobem užiješ, ať ti to uteče a ať se vychutnáš třeba tenhle ten track. Tak jo, pouštím to tam, Kenny, měj se.
2: Měj se krásně, ahoj, čau.
1: Čau. Ladíš Radio Spin a komunikátor s Matým.

0: Dáváš Radio Spin, pouští ti to tady Mate a mám tady už další hudební víkend a taky další dvojitou nálož slovenských hitů. Tentokrát se dáme Separa a nejdřív track KPR, což je track o resuscitaci, což je docela crazy téma, ale jako proč ne, rap může být přece jenom o čemkoliv. Tady tě prostě Separ učí, jak se chovat, když ti prostě někdo leží na zemi, len dechá. Zároveň tady tak jako moralizuje, že bys to prostě tohle měl vědět, jak se v této situaci zachovat, a že prostě bez týhle knowledge jsou ti nějaký tituly a známky úplně k prdu. Takže tohle je výchovný track svým způsobem a je docela funny sledovat tohle, jak je to odlišný třeba od toho jeho novýho alba s Rafaelem. Jako další track tady mám 2020, tohle je zase o té jeho temné éře v době, kdy si v klídečku psal album, felil si na pláži, všechno vypadalo, že je super, a pak najednou přišel šok. Rakovina, chemoterapie a život otočený prostě vzhůru nohama. Naštěstí se z toho dostal, prošel si peklem, ale teď opět dělá hudbu a věřím, že ještě nějaký pátek to prostě bude dělat. Takže nejdřív track KPR a pak 2020, tohle je Separ, taky hudební víkend s tebou Maty a Radio Spin, let's go!
1: Radio Spin, slovenský víkend, dvojitá nálož slovenskýho rapu na Radio.

0: něco jiného, prosím, ty ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spé, nejvíc rapu v republice.

0: Express.
1: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začneme klasicky u dálnic, a to u D1, která je momentálně zasekaná u Jihlavy, a to ve směru na Brno. Je to 103. kilometr, zdržení čekej tak 7 minut. U Brna, tak tam se taky na D1 zdržíš cca 8 minut, a to na 191. kilometru. Hustší je to momentálně taky před Prahou, a to na D5. Tam to popojíždí k Praze už od 10. kilometru a zdržení čekej 15 minut. A u Roudnice nad Labem se to štosuje zase na D8 a taky ve směru na Prahu, je to 30. až nějaký 26. kilák, tak tam určitě taky bacha. Regiony jsou momentálně v pohodě až na Liberec, tam je zasekaná 35 a v centru. Přesuneme se ale rovnou do Prahy, kde je momentálně zasekaný pražský okruh, a to u Letňan, u letiště k Beli. Tam je bouračka, tak určitě bacha. Zasekeneš se ale taky u okruhu u Řeporí, tam jsou v tom úseku hned 3 bouračky, tak hlavně bacha, hlavně z té příjezdu na D5, bacha. Je to tam prostě zasekaný a jsou tam bouračky. Hustší je momentálně taky v centru Radlická, taky Plzeňská u Smíchova, Bělohorská u Ladronky taky popojíždí, kreš potom je na Evropský u Divoký Šárky a zdrží se potom v centru na Vilzonce a taky na Legerce. K dopravě je to zatím všechno, za chvilku si dáme další track na přání a potom rozebereme další nový releasy, tentokrát od Sary Rikas.
2: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin.
3: Vracím se zpátky k nám,

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Dáváš Radio Spin na majku Maty a taky další track na přání, který tentokrát zahrám pro Petra, který teda sjíždí ulice Prahy a je hnusně.
2: Ahoj.
1: Čau, jak se máš?
2: Hele, asi jo, asi to jde, pracovně.
1: Jasně no, pracovně jezdíš, prostě rozvážíš k tomuto počo. No, prostě někdy to vyjde takhle blbě, ale to je život prostě.
2: Přesně tak.
1: Každopádně tady máme super, super věc, což je třeba Radio Spin a samozřejmě tracky na přání, protože si teď nemůžeme takhle krásně zlepšovat. My jsme vybrali Lil Babyho, komu to pošlem?
2: Ale asi to pošlu tobě do studia a všem, co dneska bohužel musí pracovat. Mm-hmm. Doufám, že jenom dneska, zítra si odpočinou. Já teda ne, ale ať to jezdí všem, oh. Hlavně opatrně.
1: Hlavně opatrně, jak říkáš, takže dneska všem pracantům, hlavně samozřejmě tobě, ať to dneska jezdí, ať to uteče. Dávám to tam, Petře.
2: Díky.
1: Čau.
2: Díky, čau.

Dáváš Radio Spin, s tebou je tady Maty, už jsme tady řešili Post Malone, že něco novýho chystá. Teď se přesuneme na ten náš československý rybník, protože podobně týzuje novou hudbu taky Sara Rikas. Ta po neskutečně úspěšném roce, kdy získala 16 platin za svou debutovou desku Já Sara, ukazuje, že ale rozhodně ve studiu nelení a že kromě featů vytváří i vlastní repertoár. Zatím vyhodila na story nějaký snipe, no a zatím to zní nějak takhle.

0: Hele, co na těch pár sekund jako říct, zpěvově to zní klasicky super, hudebně je to nějaký R&Bčko, takže taky pecka a můžeme tam taky slyšet něco o zlatých máčkách, takže cigarety Sáru Rikas neopouští. Ale co by ne, je to vlastně romantika a ne nadarmo se secesní umělci inspirovali dýmem právě cigaret, aby vytvořili ty ikonický sexy křivky pro svoje díla. No a k hudbě, hlavně takovýhle vibovací, to taky podle mě úplně patří. Takže já se na novou Sáru těším a věřím, že navaří a opět nesklame. Podíváme se ale opět na počasí, venku je momentálně 27 stupňů, takže vlastně docela pohoda, ale je pod mrakem, takže místama prší. K večeru to spadne ještě na nějaký 23, přes noc bude nejnižší teplota 18 a zítra ráno čekej teploty kolem 16 stupňů a má celý dopoledne pršet a bejt zataženo. Já doufám teda, že ne. Každopádně s tebou je Maty, ty ladíš Rádio Spin a Komunikátor nám pokračuje.
1: Rádio Spin. Československý

0: Aplikace. Posloucháš Radio Spin, na majku je Maty, startujeme další společnou hodinku, je něco málo po čtvrtý, svátek má dneska Drahomíra, takže vše nej, a svátek mají taky dneska všichni spinneři, ty mají svátek totiž každý den, ale hlavně dneska hrajeme si tracky na přání lidi. No a jak jinak to odpálit tu hodinku, než nějakým takovýmhle trackem na přání, a zahrajeme si zprávu, kterou mi sem zaslal třeba Víchyč.
1: Čau spinneři, tady Víchyč, chtěl bych si od vás nechat zahrát balkónovku od Resta, je to pro všechny fanoušky Resta.
0: Jasná zpráva pro všechny fanoušky Resta, samozřejmě taky pro všechny spinners, tak je době Víchyči, Víchyči, dávám tam balkónovku, bro.
2: Ladíš Radio Spin?

0: Talk.
1: Já jsem se takhle původně plánoval pojmenovat po psovi bráchový přítelkyně.
2: To se jmenuje jak?
1: Monty.
2: Jak se stane, že si člověk vybere pozoun?
1: To se stalo hodně jako jednoduchým procesem. A to je, že můj starší brácha hrál na housle, už třeba od 4 let. A já jsem byl ten mladší sourozenec, co potřeboval všechno opakovat a rekreatovat to nějak hezčej, takže jsem chtěl víc hudební nástroj než on.
2: Jaká muzika tě formovala?
1: To je skvělá otázka, na to jsem čekal celý život. Jako malej jsem byl fakt jako srdeční fanoušek 21 Pilots.
2: Tak, Donald Trump tě pozve do Bílýho domu, tak mi řekni, co by podle tebe s tebou chtěl řešit.
1: Co by se mnou chtěl řešit Donald Trump?
2: Kdyby si tě pozval do Bílýho domu?
1: Asi by si mě pozval k analýze Kendrickových textů, jestli ho má zavřít nebo ještě.
3: Až na nějaký rapový akci uslyšíš pozoun, bude to pravděpodobně muzikant tělem i duší Jay Austin. Dneska večer ho můžeš slyšet ve Spin Talku. Těší se na tebe Roman Jakub.

0: Posloucháš Radio Spin, taky hudební víkend na slovenském soundu. Tentokrát tady mám dva tracky od Strapa. Jako první si dáme Daj peňaz, tohle je úplná klasika, takže to má takovej boombapovej beat. Celý to má hrozně pozitivní vibe a je to o tom, že prostě všechny lové chce otočit zpátky do hudby, aby hip-hop na Slovensku rost, protože prostě miluje rap. Mimo jiný tam taky zmiňuje, že by chtěl na Slovensku rádio, něco jako v Česku Radio Spin, takže super vidět, nebo spíš slyšet, taky nějaký ten náš otisk a k tomu je to ještě super track, který je fakt skvěle oldschoolovej. Potom tady mám něco podobně starýho, track Loading z roku 2013, tohle je takový emotivnější, má to pomalejší instrumentál, bicí jsou fakt simple, zároveň tu má na kopáku nějaký reverb, v pozadí tam hraje elektronická kytárka, k tomu takový úplně decentní piano melodie a pak ještě nějaký elektronický synťák. Jo a taky je to o životě a docela solidně tady taky Strapo rapuje. K tomu je to jeden z jeho největších hitů a oba tyhle ty dva tracky vyšly na desce 23. Takže nejdřív Daj peňaz a potom Loading, tohle je Strapo, Radio Spin, hudební víkend Slovensko a taky Matej, let's go!
1: Radio Spin, slovenský víkend, dvojitá nálož slovenskýho rapu na

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začneme klasicky u dálnic, D1 momentálně zasekaná v Brně a to přes celý Brno, zdrží se tam cca tak 6 minut, ale nic hroznýho, zároveň D2 u Brna je tam taky lehce hustší, vidím tady zdržení 6 minut a sahá to od nějakého 3. kilometru. Potom je zasekaná před Prahou, konkrétně D5, ta je zasekanější od 8. kilometru až k Praze, vidím tady zdržení 15 minut, takže se tam určitě dej taky pozor. Jinak jsou regiony vlastně teď v chillu, takže se přesuneme rovnou do našeho hlavního města, kde je momentálně brutálně zasekaný pražský okruh u Řeporí a u Zličína. Navazuje to na tu D5, takže určitě bacha, před hodinou tam byly nějaký bouračky, v centru je pak hustší Nuslák směr Legerka, taky klasicky Vilzonka, vidím bouračku v ulici Křižíkova, takže pozor, a hustší momentálně taky Bělohorská u Ladronky. K dopravě je to zatím všechno, ty ale stay tuned, protože za chvilku nás čeká další track na přání a potom rozebereme rap news.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spin.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Wiley.
1: 210 32 30 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.
2: Attention, all you niggas, all you bitches.

0: aplikace. Dáváš Radio Spin, s tebou je tady taky Matej a mám tady samozřejmě další track na přání, který tentokrát zahraju pro Vencu z Varu.
1: Čau, tady Venca, hele, zahraj mi něco od Iza, protože je taky z Varu jako já, nebo poblíž Varu, tak něco od něj, díky moc, čau, čau.
0: Jasná zpráva, Venco, posíláme do Varu Iza, dáme si novej track s Ektorem a mám rád z jeho novýho alba Exit u palice, takže doufám, že to všichni doceníte, mě to na ten track moc baví. Yeah.

0: Právě si ladíš Radio Span, Matej hír, a protože bude 5, tak jsou tady taky Rap News. Tentokrát se podíváme na návrat jedné legendární skupiny, která započala jednu velkou rapovou etapu. Mluvím o K.O. Crew, který oznámili comeback, a to s plánovaným projektem s Ideou. K.O. Crew je samozřejmě předzvěst nebo takovej starší brácha Super Crew, takže v ní operuje James Cole a Hugo Tox, takže v tomhle podání samozřejmě Fett a Huck. Je to velká věc, protože se vracejí po 25 letech a prostě vlastně poslední digitální zmínka o téhle crew je z roku 2007, kdy Super Crew vydali kompilaci Dva nosáci tankujou Super, kde měli pár tracků ve spolupráci právě s K.O. Crew. Teď to bude ale oficiální EPčko a máme se ho dočkat už v září. Myslím, že ještě vysněnější by byl na tomhle projektu prostě s nima DJ Vich, ale samozřejmě mě spolu měl nějakou historii, takže to spíš nedopadne, ale vlastně je to podle mě super volba zvolit Ideu, protože s Jamesem Colem prostě minulý rok totálně doručili, a takže se nebojím toho, že by to prostě nebylo ono, ale uvidíme, určitě na to budou různý očekávání, tak jsem zvědavej, co nám vlastně tahle novostará dvojce přinese. Podíváme se spolu ale ještě na počasí, venku je momentálně 26 stupňů, je lehce pod mrakem, k večeru to spadne ještě na 20, místama poprchává, přes noc bude nejnižší teplota 18 a zítra ráno čekají teploty kolem 16 stupňů a má být celý ráno pod mrakem a mělo by chvilkama pršet, tak doufejme, že se to ještě nějak otočí a že to bude zítra ještě hezký. S tebou je Matej, ty posloucháš Radio Spin a komunikátor.
1: Spin Radio.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
3: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu?

0: Dejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: Rádio Spin vítá všechny spinnery svištící po D1 od Prahy k Jihlavě. Nově to vysíláme na 963 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin. Rádio Spin. Československý underground.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Dáváš rádio Spin, na majku je s tebou Maty, nás čeká další společná hodinka, kterou tady společně takhle krásně máme a už mám tady spousta voiceovek v aplikaci, takže díky za ně a myslím, že si rovnou můžeme pustit tu od Lucky.
2: Ahoj Máro, tady Lucie a Hana a my bychom tě chtěli poprosit, tady uklízíme na baráku, taky makáme, tak aby nám to líp utíkalo, pustil bys nám tam od Refu a dobrý den. Díky, to by taky krásný den, čau.
1: Krásný den, holky, každopádně jste si spletli jméno, já nejsem Mare, já jsem Maty, každopádně dobrý den, jasná zpráva, posíláme všem Spinners, taky samozřejmě vám a pro příště jsem Maty.
0: Ladíš Radio Spin na

0: Taky slovenský hudební víkend, ve studiu je taky Maty a už tady mám napečenou další dvojitou čerstvou dávku tracků, který budou tentokrát od Ega. A začneme s trackem, který bude snad navěky hymnou každého léta. Je to track, co snad nikdy nezestárne a prostě pokaždý si ho mega rád zaspíváš, i když si ho slyšel už nejmíň milionkrát. Mluvím samozřejmě o jeho hitu Žijeme len raz, který znáte prostě úplně všichni, a jestli ne, tak je s váma něco špatně. Tohle už 14 let válcuje všechny letní kluby a všichni to prostě právem milujou. Takže to by byl jeden úplně velký megahit, po kterým ti pustím. Je nám to úplně jedno z desky Precedence z roku 2017. A vyšlo to mezi hitama jako Vozíme s Benem Kristo, taky Flexim a Kogot z Hákru, taky na té desce vyšla Runway ještě s Lukasem Doupem před tím jeho velkým downfallem. No a tenhle ten track je tam taky. A je opět hrozně vyčilovaný, nese takovou bezstarostnou energii a na léto je to prostě super volba. Téma je asi z názvu jasný, takže let's go, čeká nás dvojitá party s Egem, s trackama Žijeme len raz a je nám to úplně jedno. Tak já už to pouštím, Radio Spin.
1: Radio Spin. Slovenský víkend. Dvojitá nálož slovenskýho rapu na Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, nejdřív klasicky koukneme na dálnice. D1 je momentálně zasekená u Brna a to na 190. kilometru ve směru na Ostravu. Zdržení tam čekají cca 9 minut. Před Prahou se potom taky zdržíš a to na 8. kilometru na D5. Tam si postojíš tak 15 minut. Jinak to ale vlastně vypadá docela průjezdně. Stejně jsou na tom taky regiony, takže se podíváme rovnou do Prahy. Tam je momentálně úplně zasekaný příjezd z té D5 a to hlavně u Rudný, Chrášťan. Sahá to až na okruh, ten popojíždí hlavně u Řeporí. Hustší je momentálně potom taky ale Bělohorská u Ladronky, tam čekají Bouračku a potom si postojíš v centru na Nusláku směr Legerka a taky samozřejmě na Velzonce. K dopravě je to zatím všechno, příště si dáme track na přání, to bude za 3 tracky a potom pokecáme o bojových robotech.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin. Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin. Hitparáda Spin Fresh Hits. Hlasuj na Rádio Spin.cz. Hitparáda Spin Fresh Hits. V premiéře každý pátek od 5 odpoledne. Na Rádiu Spin. Rádio

0: Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš Radio Spin, na majku je Maty a mám už tady našeho klasického posluchače Michala, čau.
2: Ahoj Maty.
1: Vy jste teďka v Liberci, ty jo, takže takhle krásně cestujete přes republiku.
2: Jo, jo, byli jsme se projít na Jablonecký přehradě.
1: Mhm. Jaký to tam má?
2: Ale Jablonecká přehrada je jedna z nejhezčích přehrad v České republice za mě.
1: OK.
2: A my jsme jakoby rodinní Jablonečáci, že jo, takže to jako, to je jediný, co miluju na Jablonci, tak je ta přehrada, jinak to je už město duchů.
1: OK, OK. Tak snad ne doslova, každopádně doufám, že se tam ta užíváte takhle v tuhle krásnou sobotu.
2: Jo, jo, jo.
1: A hele, vybrali jsme písničku od Pitbulla, Hotel Room Service.
2: Hotel Room.
1: Komu to pošle?
2: Ale tak určitě mý manželce, co sedí vedle mě, to bude do studia a všem spinnerům, ať si užijou krásný víkend, když to kátě hezky, když zítra má lejt.
1: Tak jo, když zítra má lejt, přesně tak, tak se ještě užijte všichni sobotu, jděte ven, třeba na přehradu, jak tady Michal, a užívejte si prostě spin kdekoliv.
2: A doporučím, dejte tam nakládaný hermelín na základě, nejlepší, co jsem kde jedl.
1: A dejte, přesně tak, a dejte si tam i ten hermelín. Myslím, že Michal tak přesně ví, o čem mluví. Tak jo,
2: ano.
1: Pouštíme tam Hotel Room, kámo. Mějte se, čau.
2: Taky, ahoj.

0: Ladíš si právě Radio Spin, s tebou tady Filí taky Maty, píše se rok 2026, je 18. července, sobota a budoucnost se pomalu stává realitou a jsme tomu každým dnem blíž a blíž. Ještě před pár lety zpátky to byl sci-fi film a teď se to děje. O čem mluvím? Jsou to zápasy robotů, který se každým rokem čím dál víc dokonalujou. A už teď se uskutečnil první MMA zápas takovejhle robotů, jak jinak než v Číně. Jako upřímně je celkem děsí vidět, jak se umělá inteligence a robotika tak rychle vyvíjí. Roboti ukázali v tom zápase pohyb, kopy, údery. Zatím jsou teda od zápasníků ještě pořád daleko, spíš jsou to furt takový sloni v porcelánu, ale prostě z rychlostí vývoje by to za chvilku mohlo být už fakt hustý. Já si jenom představuju ten film Ocelová pěst Hugh Jackmanem a mám husinu. Od toho teda podle mě ještě nějakou dekádu jsme, ale i tak je to za mě prostě krutý. Třeba jednou budeme chodit po ulici a budou tam chodit taky policejní roboti a budou třeba rozdávat pokuty, budou mít místo rukou katany nebo nějaký laserový děla a lidi s nima budou bojovat a budou mít laserový katany. No, já si myslím, že už jsem se nechal uníst, takže od laserových katan jdeme radši k počasí. Venku je momentálně stále docela hezky, 25 stupňů, lehce pod mrakem, chvilkama prší, ale vypadá to, že už by nemělo. Přes noc bude nejnižší teplota 18 stupňů a zítra ráno čekají teploty kolem 16 a má být celý dopoledne pod mrakem a poprchávat. Tak uvidíme, jaký to zítra bude, já doufám, že bude ale hezky. S tebou je Maty, ty posloucháš Radio Spin a taky komunikátor.
1: Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Radio Spin. Československý

0: Zaželezilo-li se železo, či nezaželezilo-li se železo?
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš Radio Spen, na majku je Matej, nás čeká společně poslední společná hodinka, takže si jdeme ještě pořádně užít, no a odpálíme to jak jinak, než s trackem Na přání. A už tady mám na drátě opět Kennyho, čau.
2: Čus.
1: Tak co, kámo, jak to jde, jak ta směna prostě frčí dneska?
2: Ale frčí dobře, až na to, co jsme spolu řešili, což je dopravní situace. Yes. Okruhu, no, takže to je mazec.
1: Je to tak, naštěstí teda to doufám, že jde aspoň trochu líp u tebe v práci. A hele, my když jsme se bavili o písnice, kterou si chcem zahrát, tak ty si řekl hrozně hezkou věc, abych se vybral tentokrát já. Takže já jsem si vybral novou písničku QAA, kterou udělal Nick Tendo a Wen. Je to takový víc pop-punkový, nebo mě to vlastně nepřijde za stolik rapový, je to hodně takový zajímavý. Je tam taková hodně výrazná basa, já jsem vlastně zvědavý, co na to spinneři řeknou. A jsem zvědavý taky, co ty na to řekneš, jestli to bude hit nebo shit.
2: OK, tak já si to poslechnu určitě a pak dám nějaký feedback.
1: Určitě, kámo. Tak jo, děkuji ti moc za zavolání, je to s tebou takhle a vlastně se všema spinnerama, který se takhle volají, je to vždycky super příjemný, takže díky za koli, díky za tebe, Kenny, a já už tam pouštím. Užij si zbytek dne.
2: Díky, ty taky, měj se, ahoj, čau.
1: Ladíš Radio Spin?

0: Právě posloucháš Radio Spin, s tebou je tady Maty a taky slovenský hudební víkend a já už pro tebe mám dnešní poslední dvě skladby, které budou tentokrát od Mikea Spirita. A zakončíme to hitově, pustím ti totiž track Ženy treba lúbiť, což je love song z roku 2011 a za mě je to i dneska jeden z nejlepších rapových love songů, co kdy vyšlo. O produkci a beat se postaral DJ Vitch, takže to má takovej boombapovej sound a hrozně příjemný vibe. Myslím, že se to fakt povedlo a ať to prostě Mike Spirit napsal pro kohokoliv, tak si myslím, že určitě zaskoroval. No a potom tady mám jeho zdaleka největší hit a je to Prime Time, takže track se určitě všichni znají, určitě se chytneš hned v tom intru a jestli ne v intru, tak v refrénu 100% budeš vědět. Tenhle ten track tak je mega simple, ale extrémně, nebo respektive ten refrén je mega simple, ale prostě extrémně funguje. Zároveň je ten track fakt motivační, prostě něco, co si pustíš během prostě běhání ve fitku, nebo třeba jen tak, když potřebuješ prostě trochu nakopnout. Takže nejdřív Ženy treba lúbiť a potom Prime Time. Tak si zaspívej se mnou na Radio Spin.
1: Radio Spin. Slovenský víkend. Dvojitá nálož.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začneme klasicky u dálnic. D1 je momentálně zasekaná na 104. kilometru ve směru na Brno, je to u Jihlavy a zdržení čekej tak 19 minut. V Brně se taky zasekneš na D1, tam si postojíš tak 8 minut a před Prahou potom taky popojíždí D5 a to na 8. kilometru až do Prahy, zdržení čekej tak 7 minut. Regiony jsou momentálně OK, takže se přesuneme rovnou do té naší matky měst. Tam v centru popojíždí Nuslák směr Legerka, taky klasicky Velzonka. Kreš je potom taky v Těšnovském tunelu v centru, tak bacha. Vidím taky bouračku v Bubenečském tunelu u Holešovic. Boural se taky v Bělohorský u Ladronce a brutálně je zasekaný taky Pražský okruh. A to jak u Barandova, tak u Řeporí. A já už jsem tady pár chvil zpátky mluvil s Kenem, který mi dal takovýhle info.
1: Všichni se vyhněte okruhu, protože jsem to teď projel, bohužel jsem se tam dostal a je to úplný totál. Já jel od Barandova a stojí to ještě před KFCčkem na Barandově a až vlastně na tu nulku a pak se to rozjede vlastně až koutek se sjezdem před Krůlkama a druhý směr, co já vím, tak ten stojí asi až k letišti, protože to byl na zeď.
0: OK, takže díky Kenny, samozřejmě všichni se vyňte tý spojce a hlavně na těch silnicích opravdu opatrně.
2: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
3: Pusta něco jinýho, prosím, Spine.
4: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili být, i tak si hrajou na beef. I když jsou to blbečci,

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš Radio Spin, na majku je Maty a já tady dneska mám už poslední moje přání o track na přání. No a mě už se sem dovolal Štrudl, čau.
2: Čau Maty, čau Spineři.
1: Hele, ty jsi měl dneska úplně vlastně nádhernou sobotu, takovou letní, říkal jsi, že jsi byl na pouti, teď jsi na grilovačce, no prostě krása.
2: Jo, jo. Musíš to umět užít ten den.
1: Přesně, lidi, musíte si to umět užívat, musíte umět žít, jako třeba tady Štrůdl. Hele, vybrali jsme písničku Lieky od Martina Matise a Boy Wonder, takže komu to pošlem?
2: Hele, hlavně pro tebe, Maty, pro všechny spinery a prostě pro všechny, ať mají krásný den.
1: Tak všichni, ať máte aspoň tak hezký, nebo aspoň spolky tak hezký den, jako tady Štrůdl. Hele, já ti tam hned pustím Léky, ale ještě předtím se s tebou rozloučím, takže čego, kámo?
2: Jasný, jej se, díky, čau.
1: Díky za call. No a mě ještě asi 2 minuty zpátky poslal do naší mobilní aplikace Kenny další zprávu o dopravě.
3: Maty, prosím tě, jenom doplňující info, tak teď jsem pro změnu na Zbraslavi a stojí to opravdu ta kolona minimálně do tunelu k Chlupicím a možná ještě dál, těžko říct. Tak zatím, čau.
1: OK, Kenny, díky ještě za tohle dopravní info a teď už si dáme Léky pro Štrůdla a taky pro všechny spinners. Let's go.
3: To je.

0: Fín, dáváš Radio Spin, na majku je Maty a pomalu už budeme končit. Bylo to dneska najetý, kecali jsme o milion věcech, no a úplně na závěr tady pro tebe mám exkluzivní top secret info o soutěži, která tady u nás poběží příští týden ve čtvrtek. Konkrétně se bude soutěžit o 2 lístky na Pitbulla v Praze a pravidla soutěže pro tenhle ten čtvrtek 23.7. budou následovný. Mezi 6. hodinou raní až 4. hodinou odpoledne musíš pozorně poslouchat Spin a až uslyšíš od Pitbulla track Hotel Room Service, to je takový to Meet me in the hotel room. No tak zavolej 210 32 30 30, no a právě třetí volající je ten výherní. Takže si ve čtvrtek nalaď Spin ideálně na celý den, ať ti tahle ta možnost výhry prostě těle super lupenů určitě neuteče, no a až vyhraješ, tak věřím, že sehnat parťáka nebude vůbec nic těžkýho a kdyby přece, tak mi klidně dej vědět a ozvi se, já s tebou mile rád na toho Pitbulla zajdu. Od soutěže ještě k počasí, venku je momentálně 24 stupňů, je lehce pod mrakem, k večeru to spadne ještě na nějakou 20, to bude v 11, nejnižší teplota bude 18 stupňů, cca ve 2 hodiny ráno, zítra ráno čekej teploty od 8, cca 16 stupňů, má být pod mrakem nějaký pršení, fakt má být hnusně, takže určitě zítra, jestli někam ráno půjdeš, vem si deštník nebo pláštěnku a já doufám, že se to nějak přes ten den vyčasí. S tebou tady byl dneska od 2 do 7 Maty, ty posloucháš Radio Spin a slyšíme se zase zítra, ale pozor, od 9 do 2, tak tu určitě buď, já tady budu taky. Radio Spin, tak čau.
1: Hello, I'm from Turkey, my name is Abdul Milospin.
2: Hello, good morning, my name is George, I'm from Canada, Montreal, province of Quebec, je parle français. Milo Spin.
3: Hello, I'm Jack. I'm from China and Milo Spin.
4: Hello, my name is Lisa. I'm from Russia. Milo Spin.
5: Hello, my name is Victoria. I'm Bulgarian and Milo Spin.
6: Hello, I'm Pavel. I'm from Poland. Milo Spin.
7: I'm Raghvin Singh from India. And Milo Spin.
8: Radio Spin.
0: Je 18:54 a to je přesný čas na Radio Spin.
8: Radio.

0: Spin Talk. Já jsem se takhle původně plánoval pojmenovat po psovi bráchový přítelkyně.
1: To se jmenuje jak?
0: Monty.
1: Jak se stane, že si člověk vybere pozoun?
0: To se stalo hodně jako jednoduchým procesem. A to je, že můj starší brácha hrál na housle, už třeba o 4 let. A já jsem byl ten mladší sourozenec, co potřeboval všechno opakovat a rekreatovat to nějak hezčej, takže jsem chtěl víc hudební nástroj než on.
1: Jaká muzika tě formovala?
0: To je skvělá otázka, na to jsem čekal celý život. Jako malej jsem byl fakt jako srdeční fanoušek 21 Pilots.
1: Tak Donald Trump tě pozve do Bílého domu, tak mi řekni, co by podle tebe s tebou chtěl řešit.
0: Co by se mnou chtěl řešit Donald Trump?
1: Kdyby si tě pozval do Bílého domu?
0: Asi by si mě pozval k analýze Kendrickových textů, jestli ho má zavřít nebo
1: Spin Talk. Ahoj, hlásí se Roman Jakub a Spin Talk. Děkuju, že posloucháte. Dneska to bude hlavně o muzice. Pozvání přijal muzikant s tělem i duší, pozounista, producent, rapper a student pražské HAMU Jay Austin. To jsem na loňském kurzu Krymská viděl doprovázet Beatu Myslíkovou. Slunce, klid, hudba, obrovská míra svobody bylo přesně to, co jsem tehdy z jejich vystoupení vnímal a už tehdy jsem říkal, že by Jay Austin měl být tady ve Spin Talku. Takže je tady, vítej, jsem rád, že jsi tu.
0: Ahoj Romane, děkuji za pozvání.
1: Tak odlehčíme to na začátek. Uvidíme, co mi na to odpovíš, jo?
0: Určitě, jsem tak připravený, střílej do mě.
1: Schválně, jestli... Jak jsi byl úspěšný na Live Maxu?
0: Myslím si, že Live Max se nám hodně podařil.
1: Takhle jsem to nemyslel.
0: Jo, ty myslíš to, Riosko, ohledně hledání ženy.
1: Je to tak.
0: No to si myslím, že bych ztratil veškerou Jay Austin image, kdybych si actually našel slečnu do života.
1: Takže si nevykonal dítě.
0: Ne, ale pozor, Max, těm organizátorům přišly asi 2-3 zprávy, storíčka, jak jako nějaký holky jdou za účelem toho mýho Rioska na ten event. Ale já jsem tam jednak měl jako můj jako hodně taková jako superpower, že se fakt pohybuju jako kolikrát jako v kamarádky společnosti, že jsem obklopený třeba 3 jako holkama, který úplně jako celým srdcem miluju, ale jsem jako, že jsme jenom prostě dobří přátelé, víš co, jak z nějakého seriálu.
1: Takže se k tobě nikdo nedostal.
0: Takže vlastně ono to pak působí docela podle mě takovým jako dojmem, že jsem takový houskař a že pak ty holky jako v té jako experience odradím, když mě uvidí na stage se 3
1: holkama. Okay. Těšil jsem se na mnohem hlubší příběh.
0: Bohužel, musel jsem, a jestli ti to potěší, šel jsem pěšky z Jiřáku až ke mně domů, protože jsem čekal na noční tramvaj a ona posedněla v 04 a já jsem v 058 koukal na mobil a říkal si, jo, najede za 6 minut, to tady počkám. Já jsem seděl třeba 20 minut na té lavici a říkal si, kde je. Takže.
1: Jay Austin je tvoje reálný jméno, nebo není?
0: Ne, je to můj pseudonym.
1: A jak to vzniklo?
0: Vzniklo to hodně dlouhým bádáním.
1: Okay.
0: Upřímně nebyla to hned jako myšlenka, která by mi byla jasná a připravená od 8 let. Uh-huh. A dlouho jsem hledal vlastně nějaký význam s nějakou jako podloženou referencí a významem, protože to tě potěší, když nějaká kapela má prostě pojmenovaná po hospodě nebo po nějaký hezký historce. Mm-hmm. Já jsem se takhle původně plánoval pojmenovat po psovi bráchový přítelkyně.
1: Ten se jmenuje jak?
0: Monty.
1: To je dobrý.
0: To je hodně hezký slovo.
1: To je hezký, ale na druhou stranu, jak už tě mám spojenýho s Jay Austinem.
0: Monty už je jednak hodně. A zároveň, no jednak jsem vůbec, no asi mi to tolik nesedělo a zároveň jsem postupem došel k takovému tomu závěru, že když vlastně vytvořím slovo s ne až tak podloženým významem, tak já mými činy, skutky a tvorbou mu ten význam tvořím a bude hezký, že jediná reference na Jay Austina jednoho dne může být můj odkaz, než nějaká jako už předem vznikla historka, pod kterou by to měl lidi splnit dřív než se mnou.
1: Okay. No a prozradíš teda, jak to vzniklo, protože ty jsi mi to říkal mimo éter.
0: Říkal jsem ti to mimo éter.
1: Je otázka, jestli chceš, aby to šlo ven nebo nešlo.
0: Je to vtipná reference na Jane Austen. Ona není Austinová, ne. Austinová, myslím.
1: Okay.
0: Já jsem musel podle mě někdy ve druháku na Gimplu povinně koukat na ten film, protože jsem samozřejmě nečetl ty knížky. Nebo pak v maturitním ročníku už, ale během těch úkolů předtím jsem na to hodně kašlal. A jako hodně mě to zklamalo a říkal jsem si, že jsem měl od takhle hezkýho jména, jiný očekávání, že můžu napravit tu reputaci tady tomu rodu toho slova. Uvidíme, jak se mi to podaří.
1: A napravuješ si. Jo. Máš pocit. Dobře, poctivě. Dobře, dobře. Tak pojďme k tomu hlavnímu. Tím je muzika. Co je pro tebe vlastně muzika? Pro tebe musí být muzika něco úplně jiného než pro spoustu lidí.
0: Je to dost možný. Řekl bych, že často je to nějaká forma sebereflexe, úlevy. Mm-hmm. Jakože často mívám tady ty deep talky třeba s nějakými přáteli z hudebního zázemí, s kterými řešíme naši budoucnost, směr uživení, jak vlastně se nám vyvinou kariéry, a jim kolikrát říkám, že budu vlastně šťastný, když se budu živit jako poslíček pici a v 6 večer si sednu k počítaču, udělám písničku, která mě bude bavit, a vím, že minimálně 3 kamarády posluchače to osloví taky, a že když člověk bude přistupovat nějakým tímhle přirozeným směrem, nějakou reflexí života, tak to určitě musí časem oslovit nějaký širší publikum. Nebo
1: podle mě je docela důležitý to, co jsi jakoby řekl, že když se to, co děláš, líbí tobě, tak se najde určitě ještě aspoň někdo jiný, komu se to bude líbit taky, a věřím tomu, že se ti to může podařit. Kdy jsi rozhodl, že muzika bude ta cesta, kterou se vydáš?
0: Nevím, jestli to rozhodnutí bylo z mojí vlastní vůle.
1: Aha.
0: On si na mě, můj otec architekt, plnil, respektive pořád plní jeho vlastní sen. On se vydal vlastně cestou, že jo, jako nějaký profese matematický. Mm-hmm. A upřímně, můj táta je hodně takový člověk, který prostě zasne v celém domě baráky, zahřeje elektřinu, gramofon a nutí mě tam s ním poslouchat prostě nějakýho Janáčka. Víš co, že on jako má hodně vášeň pro to umění. A asi k hudbě, k pozonu jako takovýmu jsem se dostal sám. Mm-hmm. Ale vlastně skrz nějaký jeho impuls jsem se dostal na hudební gymnázium.
1: Mm-hmm. To je kde?
0: To je na Žižkově.
1: Okay.
0: 2 zastávky od Flory. Tam jsem vlastně poznal většinu hudebníků.
1: To není Sladkáč, ne?
0: Ne.
1: To bude, OK, tak to jsem ani nevěděl, že máme v Praze hudební gymnázium.
0: Jo, ne, je to jako hodně, během studia mi přišlo, že jsme všichni studenti měli ve zvyku na tu školu dost nadávat, ale zpětně, když na to ohlížím, tak to je jako úplně nádherná věc, která tady existuje.
1: Ty jsi zmínil Pozoun, tak by mě vlastně zajímalo, jak se stane, že si člověk vybere Pozoun.
0: To se stalo hodně jako jednoduchým procesem. A to je, že můj starší brácha hrál na housle, už třeba od 4 let. A já jsem byl ten mladší sourozenec, co potřeboval všechno opakovat a rekreatovat to nějak hezčej, takže jsem chtěl víc hudební nástroj než on. Aha. Takže já jsem hned jako sahal po nějaký trumpetě, pak jsem se dostal skrz vlastně Zušky, kde jsem studoval, k učitelům, který mi ten pozum dali do ruky, a tak vznikla vlastně moje dráha skrz, jako moje první hudební zkušenost byla vlastně takhle skrz Zušku, moje sourozence, jak jsem se dostal k hudbě jako takový. Aha. A k hudbě jako tvorbě, tam asi směřovala tvoje původní otázka. Jasně. Před 3 minuty, tak to si myslím, že přesně to začalo jak nějaký jako forma nějaký terapie, sebeulehčení. Mm-hmm. Myslím se, že nějaký první texty a písničky začaly někdy přes léto 2019 třeba, když...
1: Tak to docela vlastně není tak dávno.
0: Není. Nebo já jsem hodně kdysi dávno, už jsem si koupil první licenci FL Studia a chtěl jsem dělat hudbu jako Avicii. Mm-hmm. Jako já jsem prostě poslouchal, nahrával jsem si normálně jako video na telefon, jeho klipy z YouTube, a poslouchal jsem to ve sluchátkách po cestě do školy, víš, mm-hmm. Že jsem byl hodně jako fanouškem nějaký hudby a zajímal se o nějaký lore, o to, co používají za programy, jak to vzniká. Ale nějaká moje jako druhá vlna kreativního procesu přišla s nějakým prvním rozchodem. Mm-hmm. A tak jsem si začal jako čistě jenom jako z lásky a radosti tvořit písničky pro jako mě blízkou slečnu. Mm-hmm. Pamatuju si, že jsem jako přesně měl ten cíl jako třeba skládat ty písničky jako přímo pro ní, že ani zatím nebyl nějaký účel nějakýho jako předem ukazování veřejnosti. Mm-hmm. A postupem času jsem objevil, že si můžu sám skládat bítečky a dělat čím dál víc textíků. Nabyla se na to parta kamarádů, kteří měli podobný zájmy, a už se to rozjelo, už to bylo takový jak vod, jak živa.
1: V rychlosti ještě k tomu Pozounu. Je těžký se naučit na Pozounu?
0: Učím se pořád.
1: Učíš se pořád?
0: Jako Můj první semestr na HAMU vypadal tak, že jsem hrál rovný tón, jenom zjistil, že dělám všechno blbě.
1: A rovný tón znamená C, D, E, F, G, A, H, C, nebo?
0: No, já jsem hrál jenom Bčko.
1: Jo.
0: Cčku jsem se nedostal.
1: Dobře.
0: Jako je to hodně o uvolněnost, takhle ono, asi hrát na ten nástroj jako takový není tak těžký, ale jakmile chce člověk v té nejvyšší úrovni hrát pentlich těžký tóny a správný dynamiky, člověk musí mít správně zapojený, správný svalstvo a naopak uvolněný během té performance, kde člověk pod stresem jako být uvolněný, nechat rezonovat, prostě svaly v klidu foukat a je to, není to jen tak dosáhnout na tu nejvyšší úroveň, bych řekl.
1: No a co všechno se dá teda zahrát, třeba na pozum?
0: No na pozum se dá zahrát všechno.
1: Všechno?
0: Jako přijde mi hrozně krásný na tom nástroj, jak my vlastně tvoříme tón krkem, vzduchem, že bych to hodně přirovnal ke zpěvu, že technicky za to, když my na ten nástroj hrajeme, abychom byli schopni něco hrát na pozum, to musí být člověk nejdřív schopný sám zaspívat, takhle to dokáže zaspívat, to dokáže zahrát na pozum a přijde mi, že ten nástroj má jako nesmírnou jako dispozici všech možných zvuků, žánru a tónu, co jde na to hrát, což jsem rád, že jsem si omlem před pár lety vybral takovýhle klenot.
1: To je dobrý. Hraješ ještě na něco jiného, nebo ne?
0: Hele, na gymnáziu jsem měl povinně klavír. Ten jsem šíleně zanedbával.
1: A jakože jsi ho neměl rád, nebo?
0: No vždycky, když jsem byl na té hodině, mě na to strašně bavilo hrát. Ale během týdne, když hraješ se spolužákama ping-pong a chodíš prostě na fotbalový tréninky, tak si proto těžko vyhradí 14-letý kluk čas.
1: Jasně.
0: A dneska volnočasově bych řekl, že ovládám tak kytaru, baskytaru,

0: Jsem byl fakt jako srdeční fanoušek 21 Pilots.
1: Ok.
0: Jakože já znám o nich úplně jako všechno.
1: Zanotuj kousek.
0: Cože?
1: Zanotuj kousek.
0: Zanotuj?
1: Zanotuj, jako zaspívej.
0: Pilotu. Já jsem takhle sebevědomý, abych šel zpívat. Kdybych tady měl pozom ti zahrát svojich diskografii.
1: Škoda, tak někdy příště.
0: Nebo kdybych tady měl sebou autotune, tak zpívám hned.
1: Dobře, tak budu vědět příště. Až
0: ale jako malej jsem byl hodně fanouškem téhle kapely a řekl bych, že až s nějakým rokem 2018-19 jsem nějak jako poprvé pronikl do rapu jako takovýho žánru. Mm-hmm. Shoutout Izomandiasovi a jeho písničkám s Nick Tandem, kde zpívají hodně vulgárně, protože to by mě jinak úplně minulo v životě.
1: Mm-hmm. Jak jsi s ním dostal?
0: No, můj starší brácha za mnou přišel a byl jako sleduj, tady rapujou o tom, jak zprostý slovo holky, a nám to přišlo jako nejúžasnější věc na světě. Takže jsme hned začali jako...
1: A byly to ty zprostý slova, co tě tam bavilo, nebo co bylo to hlavní, co tě na tom Izovi a Nick Tandovi bavilo v té době?
0: Určitě si myslím, že ta vulgarita v jistém věku je taková jako sranda, kterou jako... Víš co, sleduješ seriály, kde prostě padají ty vulgární slova jako South Park a nějak to přitáhne tvoji pozornost. Řekl bych, že bez toho by mě to možná tenkrát neoslovilo.
1: Okay.
0: Ale zároveň si myslím, že jakmile jsem do toho začal pronikat z nějaký perspektivy člověka, který jako už se hudbě nějak věnuje, nebo který měl nějakou knowledge v jiném hudebním spektru, takže se člověk i tady na tom našem malém rybníčku začal všímat těch chytrých metafor, hezkých produkcí. Hrozně se mi líbilo, že jsem vlastně v tom mladším věku pronikl do tvorby Hasana nebo Viktora Šína, bych řekl, který považuji víc za takový jako konceptuální, dříve artový interprety, který mi přijde, že do toho dávali myšlenku navíc a ty jsi to mohl poslouchat po třetí tu desku a hledat to tam.
1: A to posloucháš i teď? Nebo od toho ses odklonil už někam dál?
0: Myslím si, že se ta scéna a její směry s tím způsobem už posunul. Moc, anebo se možná naopak zvýšily už moje nároky postupem nějakého jako dospívání a rozšiřování obzoru, že dneska už tolik to asi nejedu tady to místo.
1: A co posloucháš dneska? Já bych typoval nějakou alternativu, něco, co nezná úplně každý.
0: Hele, poslouchám soundtracky Little Big Planet, což je hra z PlayStationu.
1: Už se to někam vyvinulo?
0: Jo. Já teďko už asi 3 měsíce žiju bez sluchátek. Já jsem ti říkal, že můj telefon mu nefunguje nabíjení, mu totiž nefunguje tahle díra celkově.
1: Jasně,
0: a AirPody jsem ztratil, takže v MHDčku sluchátka neexistují.
1: Jaký to je najednou jezdit bez sluchátek?
0: Hele, je to v podstatě odpočinek. Jakože přijde mi, že jsem hodně overstimulated všema informacema, věcma, povinnostma a že je pro mě jako příjemný chvíli jako nevnímat.
1: Mm-hmm. Tak jenom v rychlosti teda k té muzice, takže soundtrack k PlayStationu a ještě
0: jo,
1: něco
0: moment.
1: Dalšího?
0: Jo, to hodně mě jako oslovuje diskografie Blood Orange, Dijona a hodně mě teďkon věc, kterou v hudbě mě baví nějak objevovat, jsou různý asi ne nějaká pevná, jednoduchá struktura, je taková ta progresivní hudba, že na schvál to udělám trochu offbeat, JPEG Mafia, skvělá ukázka, že takový ten progresivní směr, že to je přesně, jak jsem říkal, že mě možná omrzela ta místní scéna, že tam máš teď každou chvíli rovný kopák, hodně opakující se sample, i nějaký hook a přijde mi, že nejenom já, ale spousta nás tady jako teď mladších vyrůstajících máme hodně v sobě ten impuls jít proti tomu a vyhledávat naopak hodně takový jako rošťárny, který na schvál nebudou prostě nějaká pevná struktura, takový hezký stravinský bych to nazval.
1: Rošťárna je krásný slovo. Má to potenciál stát se to mainstreamem? Tyhle ty vaše rošťárny. Promiň, že používám to slovo docela,
0: ale
1: dlouho jsem ho neslyšel.
0: Upřímně nejsem si úplně vědom toho, co vlastně znamená mainstream jako takový, protože
1: dejme tomu, že budeš v nějakém žebříčku na Spotify v první desíce třeba.
0: To si myslím, že určitě jako to je o tom, jako udělat hezkou písničku. To si myslím, že může být jako ledajaký žánr, kde co a určitě si myslím, že to lidi oslovit může. A přemýšlím, jestli mám nějakou myšlenku, jak to obohatit.
1: To nevadí, když tak se zeptám dál, až tě napadne, jo, tak to klidně můžeš zase zpátky do toho prostoru dostat. Myslím si, že od toho jsme tady, abychom se o té muzice povídali.
0: Jo, ale myslím si, že třeba pro mě to je hodně takový, že mám v období, kdy se třeba hodně jako produkčně a kreativně posouvám k tomu, že

0: dělám složitý písničky, složitý texty, že vidím, že když si to pustím 10 lidem, tak 2 pochopí a 8 to není třeba úplně příjemné poslouchat. Ale že člověk je vlastně v tom kreativním směru taky neustále na vlně, kdo chvíli něco baví víc, něco ho baví míň a že taky si chce chvíli odpočinout, udělat něco jednoduššího a že si myslím, že to je takový jako nikdy nekončící proces a že si podle mě jednoho dne ten vkus toho umělce s tím posluchačstvem jako musí sednout a sejít se na tom stejném bodě, kdy se to sejde, otázka času, kdy.
1: Ovlivňuje tě ta muzika, kterou posloucháš při tom, co tvoříš? Jakoby napadají tě tam nějaký paterny, který bys chtěl pak třeba použít jakoby do své muziky? A nebo jedna věc je, co posloucháš a druhá věc je, co tvoříš a vlastně k tomu ovlivnění nedochází?
0: Myslím si, že hodně přistupuju k hudbě jako k takovému soundtracku mýho dne.
1: Okay.
0: Že já to třeba mám takový, že když si jdu uklízet pokojček nebo vařit snídaně, tak přesně zapnu bedny a pustím si tam Blood Orange. Protože mi přijde, že Blood Orange zní jako takový soundtrack, jak má studíko někde v nejvyšším pokoji mrakodrapu v New Yorku a jak tam prostě s výhledem na východ slunce hraje kytárku. A přijde mi, že ten soundtrack vystihuje můj pokojíček ve Vinohradech, kde zrovna já dělám hudbu. A tak mi přijde, že co se snažím teďkon hudbou odrážet, je nějaká ta moje existence a prostor, kde se nacházím a zachytávat to zvukově, takže mi přijde, že se snažím tvořit stejnou barevnou paletu a stejnou náladu. Jako vlastně mě baví poslouchat v ten daný okamžik.
1: Když pak začínáš tvořit, tak tvoříš rád jakoby v tichu, anebo seš rád jakoby, když já nevím, dopoledne se doposloucháš, pak říkáš, jo dobrý, tohle bych mohl nějakým způsobem zachytit, stvárnit, anebo vlastně, když si řekneš, tak teďka jdu chystat desku, teď nebudu poslouchat nic, protože spousta lidí potřebuje absolutní klid pro to, aby z nich něco mohlo vypadnout.
0: To typu, určitě.
1: Typu, že to tak nebudeš mít, ale.
0: Určitě takový proces nemám. Hele, u mě to hodně si myslím, že Rick Rubin řekl tady tu větu a to je, že my lidi jsme jenom vysílače, přijímače, přijímající signály a nápady z vesmíru. A i když jakožto producent bych měl být schopný sednout za počítač a vytvořit písničku na zadání, tak v mojí osobní tvorbě se snažím hodně pohybovat tím směrem a mindsetem, že čekám, když přijde nějaká inspirace a myšlenka, co jde zachytit. Vlastně teď se mi stalo jeden večer, že jsem si udělal beatpack asi 6-7 beatů. Celý jsem to hodil do jedné složky a jsem jako, tady to bude celý projekt, jedno nějaký album, EPčko, protože to se stalo. Chci tam rapovat o mojí kočce a o velkých popovicích, protože jsem na to v ten moment myslel a spíš takhle čekám, když ta inspirace přijde sama a nikdy to netlačím moc na sílu a v momentě, kdy mi dojde slovo, tak jsem v pohodě s tím si dát díl pauzu a chvíli počkat, než zase přijde něco, co mě fakt bude bavit tvořit, než abych musel jet jako robot.
1: Řekni mi, jakou muziku tvoříš, kdyby jsi měl popsat? Co to je vlastně za styl? Jako typický rap to není, typický pop to taky není, tak co to vlastně je?
0: Věřím si, že asi bych rozdělil moji hudbu jednak na tu lirickou a produkční stránku.
1: Jasně.
0: Určitě v té lirické stránce se snažím být nějak jako osobitý, autentický, vtipný. Jako hodně se tam snažím dávat, jakože hodně konkrétní reference a fakty třeba o mých kamarádech, věcech, co zrovna zažívám, že jsem moc, ono to je vlastně moje původní deska, kterou jsem vydal, je hodně taková melancholická, že se v tom každý najde to svoje, tak už jsem z toho byl unavený a teď se snažím přesně být jako konkrétní, razantní. A po produkční stránce, no on je ten problém, že já toho mám jako hodně široký spektrum. Řekl bych, že jistým způsobem ta hudba asi bude špinavá. Hodně jako mě nebaví.
1: Jako pokojíček.
0: Jo. Hodně mě nebaví, když je něco jako čistý, jednoduchý, chci posunout ten kopák o tu milisekundu nebo tam prostě přidat tu distorzi, ať to je jak život prostě přesně trochu špinavý, trochu živý.
1: To jsi řekl fakt jako docela dobrý slovo, protože to si myslím, že z toho, co třeba máš na Spotify, tak to by se k tomu dalo vlastně jako přilepit, pak si myslím, že to je takový špinavý, ale zároveň básnický takový.
0: A zároveň teď největší faktor, který hodně ovlivňuje naší tvorbu, je náš nějaký jako kolektiv naší party, v který se pohybujeme. Což jsme jako taková parta feláků, který chodí každou středu do burzy na jam session a přesně třeba kamarád Miky dělá přesně techna, tak když on hraje techno, my ho jdeme supportnout, já si s ním zadžemuju na pozoun, Krištof studuje na ješkárně, většinou hraje takové jako big bandovské kšeftíky, ale občas hraje nějaký funky DJ set nebo skládá své písničky, taky si jako nějak se vzájemně supportujeme v té tvorbě. A hodně věc, která si myslím, že i vlastně moji tvorbu odlišuje, a zapomněl jsem to říct, je to, že mám vlastně tohle instrumentální zázemí těch hudebníků, kterým rád dávám vlastně prostor, ať už během živých shows nebo vznikání nějaký tvorby. A dává mi to, hodně mi přijde, že když tvořím hudbu sám, tak jsem limitovaný jenom na můj mindset a moje myšlenky, melodie, které napadnou mě. Hrozně rád dám prostor někomu s jiným hudebním nástrojem, koho napadne něco úplně jiného a obohatí tím vlastně tu moji hudbu a si s tím pak můžu sám hrát.
1: Jakou bys tvořil hudbu, kdybys nestudoval hudbu?
0: Myslíš si, že by v tom byl rozdíl?
1: Nevím právě, jak moc ti pomáhá třeba to studium v tom, jakým způsobem přemýšlíš na tou hudbou?
0: Myslím si, že Hamu mě motivuje hodně jenom v tom tu hudbu fakt skládat, protože vím, že nemám moc budoucnost v tom pozonu, bohužel.
1: Myslíš, že ne?
0: Oni moji spolužáci to mají na prvním místě a věnují denně jako fakt hodiny a úsilí tomu, aby když přijdou na konkurs, tam byli ti nejlepší. Kdežto já bych řekl na té škole plním takovýto minimum, abych se dřenýma ušima prolezl do dalšího ročníku.
1: Okay.
0: A no, takže řekl bych, že kdybych do toho dal to úsilí, vím, že bych se tam dokázal na tu úroveň dostat a nevím, jestli to je vlastně v mém zájmu, co by mě nějak existenčně naplňovalo. Mm-hmm.
1: Co je pro tebe důležitější v muzice? Jestli se to dá říct, text nebo beaty?
0: Určitě jsou to beaty.
1: Určitě jsou to beaty?
0: Já jsem dřív těm textům dával hodně velkou váhu. Mm-hmm. A dneska kolikrát, když jako vzniká písnička, tak jsem si vědom, že to je, myslím si, že to říkal Tyler, the Creator, a že to je o tom, že to slovo tam hezky zní, tak to jako hezky funguje. A hodně mi přijde, že jako taková ta barva slova, ať to zní hezky s tou melodií, může té písnice přidat mnohem víc, než když máš jako Kendrickovskou poezii, ale není to tak atraktivní pro lidi poslouchat. Mm-hmm. Myslím si, že i sám poslední dobu rád poslouchám občas písničky bez toho, aniž bych se tolik fokusoval na tu message. Mm-hmm.
1: Přemýšlíš někdy nad tím, kde budeš, nebo jak budeš znít třeba, až ti bude 40, až ti bude 50? Jestli pořád budeš v té muzice mít promítnutý ten aktuální svět, ve kterém žiješ, budeš fungovat, nebo ta otázka se dá rozdělit vlastně jakoby na dvě. To znamená, jestli přemýšlíš, jaký budeš a kde bys chtěl být? Možná je zajímavý.
0: Určitě bych chtěl být někde na ranči.
1: Okay.
0: A mít koně, kopat brambory a chodit se psem na procházku. Uh-huh. Nějak to beru tak, že do nějakých 30-40 mám prostor na to tady grindit a zajímat se o číslíčka a úspěchy. Ale od nějaký fáze života si myslím, že bych chtěl switchnout spíš do takové té jako ruční skutečný práce, která by mě nějak naplňovala a už to mít hezky. A jestli to bude nějak moje hudba reflektovat, tak si myslím, že to bude se čím dál víc zužovat k nějakým jako mým vlastním asi jako hlubším myšlenkám pro bližší lidi a míň brát ohled na to, že to bude poslouchat nějaká kamarádka, co si o tom řekne. Mm-hmm.
1: Takže hudba tě živit, myslíš, bude nebo nebude? V těch 40, v 50?
0: To si myslím, že je dost jako nerelevantní. Myslím si, že můj task je tady prostě předat to nejhezčí země. Mm-hmm. A že vím, že za 20 let to 15-letý Honza objeví na YouTube a udělá mu to radost, jestli to jako bude ode mě fakt skutečný. A ukáže to svým spolužákům a těm to udělá radost taky. A jestli tam budu mít teď prostě takový číslíčko nebo takový, asi není to proč. Asi je to pro mě to, abych se sám cítil jakože s tím dostatečně statožněný. Mm-hmm. A aby mi to jako, abych z toho měl sám radost.
1: Dobře.
0: A já hodně věřím tomu, že když ten proces bude fakt takhle jako hezký, přirozený a moje práce poctivá, takže bych musel být hodně blbej, aby se to actually jako...
1: Je zajímavý, jak přechází ze spisovní češtiny do nespisovný.
0: Jo.
1: Skoro si říkám, jak je možný, že takhle mladý člověk mluví tak krásně spisovně. A pak najednou se tam jako ocitne prostě ta praština, což se mi jakoby uleví, protože si řekl, že tady celou dobu mluvím jako dobytek nespisovnou
0: češtinou. Jestli ti to potěší, já si to vůbec neuvědomuju. Já prostě mluvím nějak omylem tímhle způsobem.
1: Tvoje texty jsou reální, vycházejí z tvýho života, nebo neodrážejí úplně realitu? Když jsem tady měl Mata 2.1.3, tak mi říkal, no, takový 40-60% stojí na reálném životě, zbytek ne, tak jak to máš ty u tebe, když jsem tě poslouchal, tak kdybych si měl tipnout, tak bych řekl, že to je víc reálný, ale nevím, třeba se pletu.
0: Jo, určitě je to pro mě taková myšlenka, od který si vlastně moc nemůžu představit se odprostit, že by to nevystěhovalo jako přímo mě a moji existenci. Jako postupem času a nějakého fungování tady na scéně si uvědomuju, že to není nějaký nárok nebo povinnost, kterou bys měl od interpreta mít. Já, víš co, taky se rád občas pustím Simpsonovi a nehledám v tom nějakou jako hlubší message a jako zabavím se na chvíli. A myslím si, že úplně v pohodě dělat takovouhle hudbu, kde prostě není úplně jako vystihnutý smysl života, ale je to jenom prostě for fun. Ale pro mě osobně nějak existenčně mi to dává smysl v ten moment, kdy se tam sám nějak zareflektuju. A přijde mi, že v tom i to má nějakou tu svoji hloubku a sílu, v který to může oslovit lidi.
1: V singlu Svůj svět zmiňuješ tvůj temný svět, že ještě v temném světě, protože když to posloucháš, tak vlastně jako tam najednou ta energie jako jde trošku jako dál.
0: Já jsem moc nepromyslel to, že jediný způsob, jak mě teď lidi znají, je skrz 2 roky starou desku, kterou jsem napsal třeba před 5 lety. To
1: se omlouvám.
0: Ne, to je úplně v pořádku, to je moje chyba, že to nevydávám. Nebo jsem ti neposlal žádný cloud disk.
1: Ani jedno z toho.
0: Ale určitě celé album Insomnia odráží. Já jsem to kdysi pojmenoval někdy na pivu s kamarádama v hospodě. A nazval jsem to obdobím života, kdy si uvědomíš, že ke štěstí ti nestačí lahváč a hezká holka, s kterou se bavíš po tanečních, ale že prostě ten život je trošku víc stav. Takže Svůj svět je pro mě asi to prostředí, které jsem se vytvářel skrz tím zamknutím v pokojičku, protože mi přišlo, že vlastně jsem se mohl cítit dost smutně a jediná věc, která mě nějak utěšila nebo dala smysl do těch šedivých dní, bylo to, že jsem si o tom jako něco hezkého napsal nebo složil. Tak vlastně vznikl ten proces samotného tvoření.
1: Takže když to uzavřeme, tak v temném světě už nežiješ. To je
0: ne,
1: prostě to,
0: určitě,
1: co bylo v minulosti.
0: Hodně uzavřená
1: kapitola. No, tak to je super, tak to je dobrý. Bez jakéhokoliv hodnocení. Co je v tuhle tu chvíli podle tebe tvůj největší hit nebo song, který tě třeba případně definuje, pokud je to jiná písnička než největší hit?
0: Definitivně vím, že největší hit je 2018, což je vlastně písnička, která vystihuje můj středoškolský relationship. Je tam hodně vlastně jako konkrétních referencích na to, kam jsme chodili na procházky, co jsme měli za nějaký naše rituály, jak jsme slavili Valentín. Je to hodně konkrétní, hodně upřímný. A přišla mi velká spousta zpráv, že hej, ty jsi úplně vystihl tady můj příběh z nějakého období, že to je přesně ten směr upřímnosti, který si myslím, že najednou lidi osloví víc než nějaký jako text psaný pro oslovení širšího publika. A vlastně k téhle z té písnice se teďkon dovytváří deska, která má celý kontext všech událostí dovysvětlit. Myslím si, že to chytne hned mnohem jako větší hloubku a význam všechno.
1: Takže ta deska bude pak tou, která tě bude definovat? To bude ta druhá odpověď na tu otázku?
0: Ne.
1: Dobře.
0: Ta
1: dobře,
0: deska, dobře. Můžu říct prostý slovo, ta deska se totiž jmenuje Už 5 let jsem s tebe v píči.
1: Okay.
0: A je to o tom, jak jsem byl 5 let prostě zoufalej z mojí lásky. A to zoufalství skončilo před 4 lety. Jenom se na té desce furt tvoří. Vlastně hodně se předělalo, hodně textu i produkci a přijde mi, že i teď, jak na to koukám s odstupem, tak to dostává fakt jako podobu díla, který bude tady prostě Utrpení mladého Vertra 2. ale věřím si, že moje hudba, která mě vystihuje teď, dostane prostor pak a chtěl bych se už hodně věnovat tomu jako mě blízkýmu.
1: Když tu desku, která teda zahrnuje tolik utrpení prožitýho, budeš poslouchat, bude tě to vracet zpátky v čase i v tom prožitku, anebo prostě to bude odřízlá kapitola, která už bude za tebou vlastně v tu chvíli?
0: Určitě.
1: Nebo ona už je asi za tebou, ale...
0: Ne, určitě, určitě mě to vrací. Minimálně jako jedna písnička, tam je taková... já teď nechci vyděsit tu slečnu, když bude poslouchat ten podcast, protože já jsem jí psal, hej, neboj se, to je ukončený, já už mám jiný starosti, ale je to takový, jakože přijde mi, že v momentě, kdy máš jednoho člověka v životě fakt rád, tak jako nejde ho mít přestat rád, věřím, že prostě jako vždycky pro mě bude mít fakt jako význam. A jedna ta písnička je hodně taková o tom, jakože tak třeba v příštím životě, i když jako úplně mi přijde, že to nevystihuje můj myšlenkový pochod vůči té slečně, tak je to pro mě hodně taková jako hluboká message, která se v té písnice zachytila.
1: To je skoro jako v Kunderově knížce Nesmrtelnost, tak jenom tak jako v rychlosti, kdyby teda v tom příštím životě jsi měl možnost se s ní znova potkat, tak bys chtěl se s ní znova potkat?
0: Myslím, že už jsem poznal víc mě zpřízněné duše, s kterými to teď nevychází, a k těm se dostaneme v příští desce.
1: Ok, dobře, tak jo. Poměrně hodně vystupuješ, tak zajímá mě za prvý, podle čeho si vybíráš prostor, kde budeš hrát? Jestli vybíráš?
0: Asi většinou si ten prostor nevybírám.
1: Nevybíráš, ok. A v tom případě, jestli máš třeba nějaký vysněný prostor, kde by se chtěl objevit, kde by se chtěl zahrát, kde by jsi ukázal, tohle jsem já, Jay Austin.
0: Ty jo, myslím si, že kdyby ses mě zeptal úplně v jakýmkoliv životním období, tak nějaký prostor mít budu, ale teď momentálně jedu nějak v té přítomnosti a předpokládám, že přirozeně se to samo jako přijde do cesty, to, co zrovna má přijít. Mm-hmm.
1: Jak často cvičíš, jak často trénuješ před vystoupením, před koncertama?
0: Jo, myslíš repování?
1: No, myslím vlastně třeba i na ten pozoun, nebo když se připravuješ na show.
0: Jo, technicky za to na pozoun mám cvičit aspoň 4 hodiny denně.
1: To hodně.
0: Já jsem za celý listopad, prosinec, leden nacvičil tak 40 minut za celý 3 měsíce. Mm-hmm. Jakože byla fakt krize.
1: Tak to mě docela zajímá, jak se pozná, nebo jak učitel ve škole pozná při tom zápočtu nebo zkoušce, sakra, ten Jay necvičil. U klavíru to jasný, že jo? Tam prostě najednou hraješ.
0: Tady je to ještě jasnější. Já si to dám prostě na pusu a ten nástroj zní málo jako hezky. Mm-hmm. Nebo ono je to hodně specifický tím, že u nás používáš neustále prostě retní svaly. Mm-hmm. A když hraju 3 minuty, tak ti uhraju výšky, uhraju ti dynamiku, ale jakmile mám hrát 30 minut v kuse, tak najednou ucítí, že už prostě ta moje pusa nemůže. Mm. Je to o tom ten sval jako trénovat a jako připravit ho na ten výkon. A zároveň my používáme ruku na polohy na snížci, mm-hmm. což bych řekl, je vlastně můžou znát například houslisti, ale klavírista zmáčkne klapku a ona mu zní čistě. Já to mám o milimetr vedle a ten učitel slyší, ty jsi to vůbec jako, ty jsi to nekontroloval, jestli ti tam ladí.
1: Logicky teda za to, do kolika let se dá hrát na pozoun, protože to je vlastně fyzický
0: Určitě
1: výkon.
0: Dlouho. Jo? Myslím se, že nějakých 50-60 aktivně jo. Člověk může jako určitě fungovat. Mm-hmm. Jsi stejný jako s rapem, bych to řekl.
1: No.
0: Taky už pak moc lidi nebudeš.
1: Tam pak záleží, jaký témata budeš
0: mluvit.
1: Jestli utáhneš ten zájem těch lidí, kteří tě poslouchají. No.
0: Ale rád odpovím to ještě na tvoji otázku, jak probíhá třeba moje příprava na moje živý shows.
1: Ok.
0: Jako rapový. Protože já jsem hrozně takovým zastáncem jako... Hodně, my známe s klukama to, když jdem na tu jam session, nebo když jen tak nahráváme spontánně něco u mě na e-páku, že v ten moment, kdy od toho nic moc neočekáváme, tam omlem něco zandáme. A hodně se snažím vlastně přistupovat k těm shows, když se mnou hrajou muzikanti, když tam sám rapuju, tak dávám klukům ten volný prostor, hele, když se na té stage budete cítit dobře, budeš se tady cítit něco zandat, zandavej, umíš na ten nástroj líp, než já ti tady nebudu povídat, co tam jako máš tvořit.
1: To mám pocit, že bylo v tom skauťáku, nebo to by to bylo i v nějaký jako pozvánce na ten skauťák, který byl někdy v létě, mám takový pocit, že jsem si říkal, je, to je super.
0: Jo,
1: to
0: no my máme takovou tradici, že když po nás chce nějaká akce natočit pozvánku, tak my, abychom si stoupili před kameru, to je strašná představa, my potřebujeme 4 piva, hrát 3 hodiny prostě džemíky a pak najednou už si, pak už to jde samo.
1: Okay. Tak když jsme si psali, tak si říkal, že chystáš album, tak kdy bude, jaký bude, asi to bude zase album Zlomený srdcí, jestli jsem dobře pochopil, jen se vyměnili účastnice.
0: No pozor, ono vlastně tady už z takového vyprávěčského hlediska reflektuju zpětně ten příběh. Mm-hmm. A řekl bych, že i to tam dost tak jako hezky toxicky ukončuju, že už mě nezajímáš, ale je to, řekl bych, že to je prostě příběh o těch up and downs, vracení se k jednomu člověku, jako oni si lidi budou strašně dělat srandu z toho, že hej Jay, ty jsi byl tady 5 let v píči z jedné holky, pardon za to slovo, jak je tohle z toho možný, jenže pak se tady podíváš jako i na starší lidi, kteří jako na oko vypadají mnohem víc jako vyrovnaně a vyřešeně, ale najednou ukončí svůj 5 let trvající relationship kvůli tomu, že se vrací ke svojí ex ze střední. Ty situace se tady dějou. Takže já naopak jsem tu situaci poctivě zdokumentoval a zreflektoval. A
1: jinými slovy říkáš, že jsi prostě dál.
0: Jsem přesně dál. Tak. A ještě abych vystihl asi tu desku nějak hudebně. Má to být hodně takový letní, hip-hopový. Hodně mi přijde, že když jsem přes léto prostě na louce, si rád pustím kytarovýho Dominika Fajka a mrzí mě, že tady nemáme žádnou jako českou hezkou hudbu, kterou si pustíš prostě večer u jezírka. Takže se k tomu snažím přistupovat hodně tak, aby na mě ta hudba působila odlehčeně, aby tam byly texty s nějakou nadsázkou a tak tě to pobavilo během toho poslechu.
1: A kdy to vyjde?
0: Asi se to pokusím směřovat na 20. června, protože to je den, kdy jsme se tenkrát rozešli a nějak jsem to chtěl jako tam mít ten hezký plot twist.
1: Okay. A bude se to jmenovat 20. června?
0: Ne. Bude se jmenovat těch 5 let. Jako ještě mě napadlo to vydávat na její narozeniny, ale to bylo v případě, kdybych ji chtěl získat zpátky. To už se teď bohužel neděje.
1: OK. Takže jsme ve finále. Mám tady posledních pár otázek. Tak Donald Trump tě pozve do Bílého domu, tak mi řekni, co by podle tebe s tebou chtěl řešit.
0: Co by se mnou chtěl řešit Donald Trump?
1: Kdyby si tě pozval do Bílého domu?
0: Asi by si mě pozval k analýze Kendrickových textů, jestli ho má zavřít, nebo
1: tohle to je tak super otázka, na to každý vždycky odpoví fakt tak úplně jinak. Co by si s ním chtěl otevřít za tématy?
0: Upřímně, Donald Trump je fakt toxický téma.
1: Okay.
0: Asi bych se ho zeptal na ty dokumenty a začerněné obrázky a dal mu trošku zabív, že jsem kvůli němu nemohl zbalit své spolužečky na základce.
1: Dobře. Jakýmu vtipu se vždycky zasměješ?
0: Tohle já nevím.
1: OK. Řekni mi, kdybys byl na olympiádě, tak za co bys dostal zlato?
0: Asi bych šel normálně na olympiádu soutěžit v golfu. Jsem si sebevědomil, že kdybych šel grindit golf, tak se vygrindím.
1: Co bys chtěl, aby o tobě napsal bulvár, kdyby o tobě měl něco napsat?
0: Asi by to bylo něco vůči mýmu vztahu k Pad Thai na IPáku, který... Shoutout Mr. Banmi. Já jsem tam každý den a každý den si dám pálivý hovězí Pad Thai a už i ti kuchaři tam mají ze mě prdel. Ale já prostě... To je taková moje rutina, že já prostě do 11 jsem línej se udělat snídaně, začnu úplně umírat hlady a to, že si dám přes den jeden Pad Thai s Mr. Banmi, mi přijde fakt jako bulváruhodná informace.
1: Dobře, tak je rok 222, bude 10 let později. Na Hamu se studenti prostě probírají nějakou jakoby historii hudby, narazí tam na tvoje jméno, tak co bys chtěl, aby tam bylo napsaný?
0: Asi to, že jim řeknu, neberte vážně, co vás učí na Hamu. Myslím si, že to je hodně jako směr v hudbě, který, nebo jako mindset v hudbě, který spousta lidí hledá, je to dělat hudbu nějakým způsobem správně nebo korektně. A přijde mi, že se hodně snažím sám řídit tím mindsetem, že kdo určil, co je to správný. Jako lidi poslouchají, co je hezký, co je pro ně blízký, s čím rezonují. A ať mi někdo neříká, že je ilegální dát 2 kiky přes sebe. Když mi to zní dobře, asi je tam dávat budu. Teď jako vím, že to moc nedává smysl, ale hodně bych chtěl, aby lidi přistupovali k těm kreativním činnostem s otevřenou myslí a s tím, aby tvořili, co chtějí oni tvořit a nebyli v nějaký škatulce toho, že musím používat tady ten nástroj v tomhle žánru, protože tím mi přijde, že je limitovaná ta klasika a performance na klasice a proto mě to tolik neoslovuje a nemám moc zájem se v tom angažovat po tom, co to vlastně i vystuduju.
1: Tak to máme za sebou. Děkuju ti za návštěvu, ať se ti daří.
0: Já děkuju za pozvání, bylo to moc milé.
1: Tak Jay Austin byl hostem Spin Talku, děkuju, že posloucháte Spin Talk. Přeju krásný večer od mikrofonu Rádia Spin a taky Spin Talku se loučí Roman Jakub.
2: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na Rádiu Spin.
3: Dělám sebe tolik problémů, já na ně nemám čas. Sobě tolik pocitu a já je nepoznám. Všude kolem vidím tmu, když se tam podívám.
4: Všechno ti dám, už nevím, na co se ptám. Jsou to všichni lidi, co

nedemnou hvězdy, strop vypadá jak kros. Hejbou se, tančí vals. Nevidím zrak, necítím face. Rádio Spot.

0: Fin.
1: Natankuj, naplň sklo, dej hadr tam, kde je hrdlo. Zapal knot, zapal to, potom hoď molotov. Natankuj, naplň sklo, dej hadr tam, kde je hrdlo. Zapal knot, zapal to, potom hoď molotov. Nalejt do láhve palivo, strčit tam hadr, zapálit ho. Molotov hoří jak lampion, zapálí všechny ty nejamostny drmzi moc. Kradou a taky lžou, manipulujou s tvou babičkou. Nezáleží jim na nikom.

0: Radio
1: Spare. Check it out.

0: vědecký speciál s Hvězdičkou. Rapování bez pípání.
1: Yeah, Twitter, track pro me followers.

0: Československý speciál s hvězdičkou. Repování bez pípání.
1: Milujou mě nenavidět. Mám 200 poloh, tu co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenavidět. Krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Supil

0: Československý speciál.
1: Československý speciál.
0: Radio Spin 96 FM. Be in.
2: Musí to tak být, pokud chceš, ať to má obrobení. Každý, kdo to má stejně jako já, mi rozumí. Hasleři, kluci jsou lecá na pleže.

Československý speciál s hvězdičkou. Rapování bez pípání. Radio Scéna. Nejvíc rapu v rap. Rap. Rap. Rap. Rap. Rap. Rap.

0: Já mám skvělý run jako Celeste Buckingham.
1: Československý speciál. Československý speciál. Rádio Spin 96.2 FM. Be

0: Rádio Spin Praha. Československý speciál. 962 FM. Rádio Spin.
1: Počuješ ten beat jako hrám eagle? Můžeš hodit všetko bokom, veš, daj si pivo. Alebo nie.

jsem točit. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G, jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci.

0: Joey, ten co pomohl ti vstát, teď může jít po nohou.
1: Tohle byl Matilda 93 s trackem Zrcadlení v pořadu Československý underground. Chceš si taky zarepovat přímo tady u nás ve studiu? Napiš na e-mail czsk@radiospin.cz a třeba se tady příště spolu potkáme my.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
2: na Radiu

0: Co slyšíš, černý na bílým, potáni si more na to, že se nikdy nezmění v Johnny. Autanec, autanec, autanec, autanec. Na rádiu Spin.
1: Československá scéna. Rádio Spin.
2: Yes, tohle je poslední stopa. For real, for real. Yeah. Let's go move. Let's go move.
3: Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal centra. Dával jsem MDMA, vy dneska mám RU on lock jako centra. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal centra. Dával jsem MDMA, vy dneska mám RU on lock jako centra. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal centrál. Dával jsem MDMA, vy dneska mám RU on lock jako centrál. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal centrál. Dával jsem MDMA, vy dneska mám RU on lock jako centrál.

0: cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central.
1: Smoke. Radio Spin.